0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Costello Sina.
3: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
4: Postele Losiná.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
2: Porsche Plzeň.
3: Už víš, co mají v Porscheti?
4: V jakým Porscheti?
5: No přece v Porsche Plzeň.
4: Tak to mě zajímá, povídej.
5: Volkswagen, Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
4: No a?
5: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
4: Takže takovej skladovej výprodej.
5: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
6: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Už víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
3: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
3: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
3: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
3: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
1: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinov.
7: Migové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
8: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa dál zdražuje, ceny ženou vzhůru, další boje na Blízkém východě. Spojené státy obnovily námořní blokádu iránských přístavů a Teherán hrozí uzavřením dalších důležitých obchodních tras. Obchodníci se obávají výpadků dodávek ropy na světové trhy. Podle analytiků se vyšší ceny ropy mohou brzy promítnout i do cen pohonných hmot. USA zpřísňují opatření kvůli ebole. Lidé, kteří byli v posledních třech týdnech v Kongu, nově nesmějí přiletět do Spojených států běžnými komerčními lety. Opatření přichází kvůli epidemii, která už zasáhla 5 konžských provincií. Dosud bylo potvrzeno přes 2000 případů nákazy a 754 úmrtí. Někteří odborníci ale upozorňují, že podobně přísné omezení je dosud nevídané. Argentina je znovu ve finále mistrovství světa. V semifinále otočila duel s Anglií a zvítězila 2-1. Obrat zařídili v závěru Enzo Fernandez a Lautaro Martinez po dvou asistencích Lionela Messiho. Ve finále se obhájci titulu utkají se Španělskem, Anglie si zahraje s Francií o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Karlovarský kraj zřídí funkci koordinátora pro psychiatrickou péči. Některé služby v regionu chybí nebo nejsou dostatečně pokryté. Koordinátor by měl propojit existující služby a hledat možnosti, jak celkově psychiatrickou péči v kraji zlepšit. Podobnou funkci už hejtmanství zřídilo i pro zdravotní prevenci. A teď se jdeme podívat na počasí. Dnes by u nás mělo být většinou jasno nebo polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 28 stupni. Přehánky se u nás na západě Čech dnes objeví jen ojediněle a stejně tak i bouřky.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Snídaně šampionů.
5: 6 hodin. 2 minuty k tomu, je čtvrtek, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionu. Michal Knejp, David Jošt, ahoj lidi.
6: Krásné upršené ráno.
5: Krásné upršené ráno. Mimochodem, vy kdo jste u rádia, kdo jste už vzhůru, tak patříte do větší skupiny Čechů a Češek, tady čtu.
6: Aha.
5: Konkrétně 54% národa vstává do zaměstnání každý den před 6 hodinou raní.
6: Tak to jsem nevěděl, prosím.
5: Takže jste v té větší půlce, no tak my jsme rádi, že jste tady s námi. Na oplátku pro vás máme další skvělý hity. David Guetta a Sia Titanium, tímto celý odpálíme. Hezký ránko.

0: Sunrise Avenue na Hit Radio, krásné ráno. Přišla nám SMSka od Soni. Dobré ráno, kluci, máte nějakou závadu ve vysílání? Zdraví Soňa, tak to není závada, my takový prostě jsme. Mně se teda včera, pojďme se bavit úplně o něčem jiném. Mně se včera stala fakt zvláštní věc, jo. Byl jsem si vyměnit občanku. Přijdu tam, ani noha, nikdy nikdo, byl jsem tam úplně sám, jo. Během 5 minut vylezu z té kukaně ven a plná čekárna lidí. Lidi seděli, lidi stáli, neměli si kam sednout. Mně to přišlo jako skrytá kamera, velká divnost. Tak vůbec jsem to nepochopil, co se tam během 5 minut stalo, ale opravdu nikdo a najednou plno, jo. Nicméně. A teď se v tom poznáte všichni, kdo jste u rádia. Focení na průkaz.
1: No, už teď vím, jak dopadlo, prostě vypadáš tam jako blb.
0: No, vypadám, ale vypadám jako menší blb, než jsem mohl vypadat, jo, protože my jsme to fotili s tím úředníkem na 3x, člověče.
1: Ti nechal, jo?
0: Nechal mě. Ona si věděla, že tam v té čekárně nikdo nebyl, tak mi říká, co ta fotka, takhle v pohodě, a já si říkám, nekecej, že mi dá vybrat, no, tak na to koukám a říkám, no, nešlo by to ještě jednou, prosím vás, tak to cvaknu znova.
1: Ono je důležitý rozhodnout se a být trpělivý, protože ta fotka nás potom bude strašit 10 let na
0: tom průkazu. 10 let. Tak na to koukám a říkám, šlo by to ještě jednou, prosím vás, já se omlouvám. A tak on to vyfotil a říká, já si myslím, že ta druhá je jako dobrá. A pak měl pravdu, ta druhá z těch 3 byla nejlepší, jo, takže jsme ji tam nechali. Já si stejně říkám, proč nemůžeš prostě tam poslat přes airdrop nebo přes SMSku svoji fotku z Instagramu, jo. To by bylo jako úplně nejlepší. Nicméně úředník teda nezapomněl dodat, je to přestupek, ale bude to bez pokuty. 4 měsíce, člověče, jsem měl propadlo.
1: 4 měsíce,
0: 4 měsíce, já vím, že to není nic chlubení, ale prostě nějak jsem to, nějak jsem si nevšim, jo, takže to dopadlo, dal mi to bez pokuty. A zajímalo by mě, jestli vám, kdo nás posloucháte, občanka platí, co tobě, Davide?
1: No tak já jsem se samozřejmě, po tom, co jsem slyšel tuhle zprávu, kouknul na svůj doklad. Já mám platný do roku 2033, takže jsem v pohodě.
0: 2033. No a co vy, kolika lidem tak v České republice neplatí občanka?
1: No, snažil jsem se najít nějaký oficiální údaj z ministerstva vnitra, ale nic se úplně nedá veřejně dohledat, ale údajně to jsou řádově desítky tisíc lidí, co mají propadlý občanský průkaz.
0: No takhle, nejlepší je vytáhnout šrajtofly, prkenici, podívat se tam na ten datum a zjistit, jestli vám náhodou občanka nekončí. Tak to je takový info a doporučení pro vás. Musím se a samozřejmě, jestli teďka berete do ruky ty občanky, tak k tomu vám bude hrát skvělá muzika. Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Tak hezké ránko.

0: 6 hodin, 19 minut, tohle je Loreen, Euforie na Hit Rádiu, dobré ráno. Pojďme do Číny. Čínská firma, dámy a pánové, pustila do prodeje humanoidního robota, který má, a teď pozor, kůži teplou na dotek. Mrká, pozná taky 20 našich nálad a když si připlatíme, tak ho můžou vyrobit z tváří naší oblíbené celebrity nebo třeba z tváří bývalého partnera.
1: Proč tváří bývalého partnera, jako aby jsme ho mohli profackovat, nebo?
0: No a nebo třeba pokud se s tebou ten, napadá mě, partner rozešel a ty od toho partnera nechceš přijít, tak se ho můžeš prostě nějako vyrobit, takhle, na doma.
1: Máš představu, na kolik takový robot přijde?
0: Mám to tady přesně 3 mega. 3 miliony. Výrobce ale láká na to, že vás nikdy nezradí a že vás bude bezpodmínečně milovat. Takže otázka na vás, jo. Kdybyste měli zbytečný 3 miliony, pořídili byste si domů bionického člověka, bionického robota, co vypadá jako člověk? Co ty, Davide?
1: Já asi ne.
0: Dobře, jiná otázka. On teda stojí 3 miliony, neumí to vysát ani uvařit kafe, tak by mě zajímalo, k čemu byste ho nejvíc využívali.
1: Tak mě napadlo, že bych si vyrobil, nebo nechal vyrobit robota, který by vypadal jako já a chodil by za mě vysílat. Třeba už jsem robot.
0: To je dost možný. Ale hřeješ, mrkáš, 20 nálad, to bychom tam asi našli taky. No, ale zase nejlepší na robotovi za 3 miliony je to, že když tě naštve, tak ho prostě vytáhneš ze zásuvky. Lost Frequencies, Elidue, X Ambassadors, Back to You, další hity pro vás za malou chvíli. No a taky samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
6: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
6: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
6: Vadlej,
5: Švábíková a další.
6: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
6: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
11: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
12: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
13: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
16: For camping. Venku je nám krásně.
17: Tady chci bydlet.
16: Venku?
17: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
16: A kde bude ložnice?
17: Na louce pod hvězdami.
16: To je ale velká ložnice.
17: Největší na světě.
16: No jo. A co koupelna?
17: No, v potoce.
16: A sousedi?
17: Už se hlásí.
16: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
17: Jo, tady nám je krásně.
16: For camping. Venku je nám krásně.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení v Plzni na Lochotíně. Opravuje se Lidická ulice. Ve směru do centra je tam proto dočasně zúžená vozovka, tak s tím raději už dopředu počítejte.
19: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio FM+.

0: Do Soler 6.31. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a teď si dejte Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků. Hokejové mistrovství světa 2027 odstartuje pod širým nebem. Úvodní duel mezi Německem a Švýcarskem se odehraje na fotbalovém stadionu Schalke. Do arény se může vejít více než 60 000 diváků. První den Colors of Ostrava ovládli 21 Pilots. Na koncert amerického dua čekali před pódiem stovky fanoušků už několik hodin dopředu. Velký zájem byl i o vystoupení kapely Mirai nebo přenos semifinále fotbalového mistrovství světa.
0: Takže fanoušci tam čekali několik hodin na 21 Pilots u pódia.
2: Já jsem dokonce viděl nějaký záběry, jak běží od toho turniketu k tomu pódiu, aby tam byli prostě co nejdřív.
0: Já to nechápu. To je za mě teda ulítlý a říkám si úplně zbytečný, přitom stačí poprosit. Jo, když se tam chceš dostat dopředu, tak se vás pardon, jenom procházím.
2: Takový máme nejradši, no.
0: Já tam mám přítelkyni, já jsem lékař, jo. Já jsem přesně ten, koho nesnášeli ve frontách na diskotékách. Já jsem nikdy nečekal, kamaráde. A ku podivu jsem nikdy nedostal do huby.
2: Mě zaujalo to, že se tam lidi šli podívat na fotbal. Víš, jakože vezmeš partnerku na koncert, zaplatíš za to spoustu peněz a pak se jako během kapel jakože odskočíš a jdeš se koukat na počus.
0: Já si myslím, že tam budou nalepení kluci od svých přítelkyně, který šli na Mirai.
2: Nebo tak.
0: Řekli, hele, uži si jahodu a uži si, když nemůžeš, já tady mám fočus.
2: Já jsem za 90 minut zpátky.
0: A vy si užijte Oasis, hezké ráno, zítra, adia.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, taky Lady Gaga, Abrakadabra. Máte datovou schránku a mohl bych ji vidět? Davide, ty máš datovku?
1: Je to tak.
0: Máš datovku. Kolik datovek?
1: No mám dvě, mám jednu Jasně. osobní a jednu podnikatelskou.
0: Jasně, no jo, aby ti nestačila jedna. Já mám teda taky vlastně dvě, ale to je jedno. A asi se všichni shodneme na tom, kdo máme datovou schránku, že symbolem čistý hruzy je, když nám přijde SMS-ka nebo e-mail, v datové schránce je nová zpráva.
1: Vždycky úplně poleje horko, pak na to kliknu a je tam třeba změna informací.
0: No nesmysl prostě.
1: Na webu.
0: Jo, tak ty v tom nejlepším případě čekáš, že si jdeš jenom sednout, už se loučíš jako s majetkem, infarkt instantně. A nebudu daleko od pravdy, že za poslední, nevím, 2-3 týdny těch infarktových stavů bylo několik. A to kvůli tomu, že schválně, jestli to víš, Davide. Jestli to čteš.
1: Mně akorát přišla nějaká notifikace, zatím jsem to neotvíral, opravdě.
0: No dobře, dobře, tak od toho jsem tady já, můžu vás uklidnit, jo. Je to jenom kvůli tomu, proč teďka v poslední době chodí spoustu datovek. Tak ministerstvo vnitra s láskou oznamuje, že se mění doména z mojedatovka.cz na datovka.gov.cz. Takže už to můžete v klidu otevřít, jo.
1: Uf.
0: Jo, takže vy, kdo jste se báli zprávy v datovce za poslední dobu otevřít, my jsme to udělali za vás, je to naprosto v klidu. David už taky otevírá, je to v pořádku, jo. Tak nemáte zač. Atmo Music, Andělé, další parádní muzika pro vás za malou chvíli a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2022. 2027 z fondu malých projektů.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
10: Hit Radio.
16: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dnes ráno se můžete zdržet v Rokycanech. Dopravní omezení čeká mezi ulicemi Šťáhlavská, Arbesova a Boženy Němcové. Vozovka je tam zúžená na jeden pruh.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: 7 hodin, tohle je čtvrteční Hit Rádio a snídení u šampionu s vámi Michal a David, dobré ránko. Představte si, že pijete 8. pivko, značky, kterou máte rádi, ale na konci večera můžete sednout za volant a legálně odjet domů.
1: Takhle, někteří to dělají už teď, ale nedoporučuje.
0: Nedoporučujeme to. Informace z internetu, v Česku startuje revoluce nealko nápojů, které díky nové technologii chutnají 100% jako originál. Díky technologii reverzní osmózy pivovary uvaří normální pivko a až na konci z něj vytáhnou alkohol, takže chuť zůstává stejná jako originál. A zároveň se teda otevírají první čistě nealkoholické bary a hitem se stávají i nealko destiláty. To je zajímavá informace.
1: Tak to jsem teda zvědavej.
0: To je zajímavý. Takhle, pivo jako bez alkoholu, co chutná jako pivo, je za mě super věc. Teďka, kdyby se třeba ještě dalo vymyslet, já nevím, bůček bez tuku, co chutná jako bůček, tak já budu spokojený. Jaký další vlastně všechny věci, všechny neřesti by se daly dát udělat light, nebo jako neškodný, dalo by se říct.
1: Tak oni se o to pokoušej, ale ne vždycky se to úplně daří. Tak třeba čokoláda, kdyby byla.
0: Čokoláda, no jasně, co dál?
1: Třeba možná práce, kdyby jako se nemuselo pracovat.
0: Že by byla práce bez práce. No tak to už dáme tady, že?
1: To už existuje dávno.
0: To už je, to jsme už vymysleli. Jonas Blue, Jack and Jack.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Monterey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterey.cz.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Případů boreliozy v Česku výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav letos za první pololetí eviduje přes 5000 případů. Za nárůstem je hlavně nový způsob hlášení od praktických lékařů, ale také delší sezóna klíšťat. Odborníci navíc upozorňují, že klíšťata ve městech bývají často více nakažená než ta v lesích. Lidé by proto neměli podceňovat ochranu ani při procházkách v parcích nebo na sídlištích. Čeští hasiči jsou připraveni pomáhat v Řecku. Tým dorazil ve středu večer na Peloponéský poloostrov. Od dnešního rána bude držet pohotovost v okolí města Patra. Oblast patří k místům s vysokým rizikem lesních požárů. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit k zásahu podle potřeby místních úřadů. VIP večírky na festivalu zřejmě poškodili Karlovarské centrum. Během instalace techniky pro jednu z akcí měly být poškozeny sloupy mlýnské kolonády. Společnost L'Oréal připustila pochybení dodavatele a slíbila převzít odpovědnost, pokud se škoda prokáže. Pronájem kolonády organizátorům vyjde zhruba na 250 000 korun za den. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a pro lidi s poruchou autistického spektra. Obě pobytová zařízení celkovou kapacitou 28 míst vyrostou v ulici Na Chmelnicích za skoro 180 milionů bez daně. Hotovo by mělo být do 18 měsíců. A nechybí ani předpověď počasí. Na čtvrtek nám pro celý západ Čech slibuje většinou jasnou nebo polojasnou oblohu. Přehánky dnes budou jen ojedinělé. K večeru se pak výjimečně objeví taky bouřky. Teploty vystoupají mezi 25 a 28 stupňů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: No tak jo, druhá hodina společného rána startuje. My jsme Michal a David. Dobrý ránko.
6: Dobré ráno.
5: Mimochodem informace, se kterou dneska můžete třeba zamachrovat v práci. Co je na dnešku speciálního, je to, že před 42 lety byla naměřena nejnižší teplota na Zemi na ruské polární stanici Vostok.
6: Kolik to bylo?
5: Minus 89,2 stupňů. Tak to jen tak pro info, nicméně říkám si, že tam se asi s kolegy nehádali o ovladač od klimočky jako u vás v práci. Pojďme na muziku Kaskáda. Tím startuje další hodina. Hezké ráno.
1: Hit Radio FM+.

0: Tohle je tedy Swims, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8 minut po 7, krásné ránko. Až budete příště nadávat, že vám spolujezdec kecá do řízení, nebo vám, nevím, mladí rádio, buďte rádi, že vám na krk nehází sarančata. Máme tady příběh u Hluboké nad Vltavou. O víkendu jeden opilec vypustil za jízdy z pytlíku roj kobylek přímo na řidiče a ten poslal auto přímo do mostku. Jo. Výsledek. Auto na odpis, 3 zranění. Jako, mě to přijde fakt geniální. Jo. On seděl na zadních sedačkách, měl 2 promile v krvi a nenapadlo ho nic lepšího, než otevřít sáček se živýma sarančatama.
1: Tak třeba jeli na ryby a začal s přípravou.
0: No jasně, no. Jako, myslím si, že řidič spíš čekal, že na něj zezadu skočí šavle. Ne sarančata, ale jak říkáš, jeli třeba na ryby, anebo mě napadlo, jestli třeba se nestavovali ve Zverimexu, jo, já úplně vidím tu situaci, jak ten řidič říká tý posádce, říká, hele, já si tady potřebuji stavit pro žrádlo pro Agami, jo, hele, tady to máš, podrž to a hlavně to neotvírej, ty vano.
1: Si předtím neměl dát 4 píva, no.
0: A už to bylo. Je mi to přijde naprosto skvělý. Jako, hele, bourali, nikomu se nic tak nějak jako nestalo, takže příběh vlastně na vyprávění do hospody možná do budoucna dobrý, jo. Ale napadá mě, co nejhoršího jste udělali vy během opilosti. Jestli jste měli nějaký, nebo nejhoršího, spíš nějaký jako nejbláznivější nápad. Davide, u tebe by se něco našlo?
1: Určitě by se něco našlo, ale já už si to nepamatuju.
0: A co si nepamatuju, to se nestalo. Výborně, tak my vás asi nepobavíme, ale vy, kdo nás sladíte, určitě ano. Věříme, že jste plni historek toho, co se vám přihodilo, když jste byli lehce ovíněni, dalo by se říct.
1: Pod parou.
0: Jakou blbost jste kdy udělali pod vlivem, tak to nás zajímá. Pojďte nás pobavit. A pobavit taky ostatní posluchače, nahrajte nám to jako hlasovku na WhatsApp na 777 937 777 anebo nám to sem pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme další, tohle je Lenny Kravitz.

0: Tohle je Taylor Swift na Hit Radio, 8:45, vracíme se zpátky do víkendu. O víkendu se u Hluboké nad Vltavou bouralo, spolujezdec se 2 promile ze zadních sedaček vypustil z pytlíku sarančata, no a jak to dopadlo, víme, bouračka, 3 zranění, auta na odpis. No a ptali jsme se vás, jakou největší pitomost jste udělali pod vlivem, a baví nás, že se přiznáváte takhle veřejně, přišlo od vás spoustu zpráv, tak je tady teda jedna od anonyma. Ahoj, opilý kamarád šel na toaletu a když se vracel, spletl si dveře a vlezl do postele místo k manželce k tchýni. Aj. Taky Lucie píše, krásné ráno, tak my byli pod parou a šli na vystřelovací kouli. Gumy popraskané, lidi se zhlukovali a čekali nejspíš, jestli ještě vydrží. Naštěstí vydrželi a my měli krásnou vzpomínku. Pak taky další anonym, čau, tak já v opilosti očesal policejní auto od zrcátek a antény. PS, bylo to v mládí. Ježiši.
1: Takže už je to promlčený naštěstí.
0: Už to je promlčený, taky píše Lidka. Jednou poprvé a naposled, když mi bylo 17, jsem v opilosti přišla domů ze zábavy opila, dostala jsem od tačky facku a já jen poděkovala. A od té doby už vůbec nepiji. To píše Lidka. Tak jedna výchovná zafungovala. No taky tady máme několik hlasovek, pojďme třeba na tu od Jarky.
2: Ahojky moje milé rádio. Co se týká těch účesů, tak já si vzpomínám, že já jsem normálně jednu dobu.
0: Jo, tak to je jiná hlasovka. Ale je to od Jarky pořád, tak.
2: Ahoj kluci, tak mě napadlo v opilosti, že si zahrajeme na slepou bábu a že teda začnu, že mi zavážou oči a že prostě jakoby já budu hledat. No, takže mi zavázali oči a já jsem slyšela nějaký hlasy prostě u takový zítky, to byla metr vysoká zeď, no a rozeběhla jsem se a poslepu jsem z té zdi prostě skočila do betonu. No, co vám budu povídat? Rozseklá palice, celá zedřená, ale nic mě v tu chvíli nebolelo, rozvázali mi oči, zasmáli jsme se tomu a mě už nikdy v životě taková blbost nenapadlo.
0: To je skvělý. Tak je tady hlasovka od Věry.
3: Dobré ráno. To jsme si takhle s jednou s kamarádkou vyrazili na Malorku. No a měli jsme takovej hezký večer, samozřejmě jsme si něco dobrého dali, ale úplně jsme nebyli tak jako, že bychom nevěděli, co děláme. No a šli jsme kolem 12. zpátky na pokoje a nenapadlo nás nic jiného, než všem, kteří měli na klikách pověšené cedulky, takové to neuklízet, nechte nás spát, tak jsme to všem otočili na uklízet. Kamarádka mě u toho filmovala a fotila a nakonec z toho udělala video s podkresem hudby Růžový panter, takže to jsme se potom zasmáli.
0: Ježíš, to je skvělý. Já se tak trošku bojím, že to někdo použije na dovolený jako návod. Si to představ, že s vědomím toho, že jsi tam dal tu cedulku, jako nerušit, neuklízet, tak najednou ti tam klepe uklízečka a vidí tě tam třeba v negliže. No tak to je parádní. No tak my vám strašně děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, samozřejmě přišlo jich mnohem víc, nestihneme to všechno, nás to tady baví, my se to pročteme. A já bych tomu dodal asi jenom jedno, že... Prostě žijeme len raz a takovýhle hlouposti děláme prostě občas všichni, hlavně když to dobře dopadne. Tak Ego Robert Burian za malou chvíli pro vás tady na Hit Radio a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, kde vás co ve čtvrtek ráno zdrží. Hezké ránko.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
5: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švino.
1: Migové.
5: Harley.
1: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
10: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdraví.

0: poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně v Karlových Varech, omezení nově čeká v Buchenwaldské ulici. No a pracuje se taky v Plzni na Americké, která je částečně neprůjezdná. Jezdí se okolními ulicemi.
12: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
13: Hit Radio FM+.

0: Don't Worry. 7.32, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Karviná chce mít vlastní lázeňské oplatky. Město připravuje originální dezert, který bude k dostání v různých příchutích i v tvarech. Návštěvníci si budou moci vybrat například malinovou nebo citronovou variantu. Včera to bylo přesně 20 let, kdy byla spuštěna sociální síť Twitter, dneska známá jako X. Platforma odstartovala éru krátkých příspěvků a výrazně změnila způsob, jakým lidé sledují zprávy i komunikují. Dnes patří mezi nejvlivnější sociální sítě na světě. Zbytky od večeře nemusí být vždycky bezpečné. Odborníci upozorňují, že například pizza ponechaná příliš dlouho při pokojové teplotě může být zdrojem otravy jídlem. Důležité je proto zbytky co nejdříve uložit do lednice a před konzumací je důkladně ohřát.
0: Zajímavý, takže jak dlouho je dlouho mít odstátou pizzu?
2: No tak konkrétně ti to neřeknu, ale píšu tady do druhého dne.
0: Do druhého dne. Takhle, myslím si, že jsme v pohodě, my kdo milujeme pizzu, protože nikdy se nám nestalo, že by něco z pizzy zůstalo. Na tom se asi shodneme, že jo? Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky. Tak pokud, pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777. A teď další muzika. Tohle jsou vynikající Coldplay a Beyoncé s vámi Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Coldplay a Beyoncé. Hymn for the Weekend. 7:37, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost v rychlé pětce vyhrát poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, které prochází dlouhým vývojem, 100% garance vrácení peněz v případě nespokojenosti, kosmetika vyvinutá odborníky a reálné výsledky na webu a sociálních sítích najdete na denatura.cz. Davide, otázka na tebe ještě nejdřív. Existuje kosmetika bez chemie?
2: Tak za normálních okolností bych řekl ano, ale poprosil jsi mě, ať řeknu ve vstupu ne, takže říkám ne.
0: Dobře, neexistuje, protože všechno kolem nás je chemie, včetně vody. Rozdíl je v tom, jaké látky používáme a proč. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura se zasoutěží Monika z Broumova. Moni, hezké ráno.
3: Ahoj, dobré ránko.
0: Dobré ránko, tak ty jsi napsala krásnou zprávu, i dnes byl plán jasný, vstát na budík a soutěžit, moje pubertální dcera s obří spotřebou kosmetiky na mě volá, mami už piš, máš dceru u sebe?
3: Nemám, dneska spí.
0: Dobře.
3: Protože měla kámošku u nás na noc a šli spát až v jednu, takže...
2: A odlíčili se v noci.
3: Neodlíčili, protože... přiběhli zvenku a už jenom padli do postele, takže dneska to bylo výjimečně na prasáka.
0: No tak v tom případě budou teda potřebovat nějakou přírodní kosmetiku, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Moni, existuje kosmetika bez chemie, ano nebo ne?
3: No tak David říkal, že určitě ne.
0: Tak v tom případě neexistuje, protože všechno okolo nás je chemie. Pojďme na další otázku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Moni, vyjmenuji 2 typy krémů, které dáváme na kůži, jakékoliv.
3: Tak hydratační, anti-age.
0: Parádní práce, opalovák třeba. Pojďme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Má jedno lidské oko víc nebo míň než 100 řas?
3: Víc.
0: Jo, 150 až 240.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Moni, budeš vědět, co znamená pojem all inclusive?
3: Ježišmarja, jídlo celý den a pití.
0: Přesně. A poslední, 5. otázka, poslední, která tě dělí od výhry. Vyhrál letos nějaký Čech Wimbledon?
3: Asakra.
0: Máš 2 možnosti, ano nebo
2: začala
0: ano?
2: Začala si dobře, as.
0: A?
3: Ano.
0: Ano! Moni, ty jsi neskutečná, je to tvoje.
3: Super, to bude mít radost, až se zbudí.
0: Určitě. Poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, ten je tvůj. Jestli to dáš dceři, jestli vy to využijete společně, je to na vás, je to tvoje, moc gratulujeme.
3: No, asi si to rozdělíme. Já mám dneska narozeniny, teď jsem si to zasloužila, takže...
0: No tak super, takže 4 000 pro mamku a litr pro dceru, je to tak.
3: No, tak
0: všechno nejlepší, Moni, k narozkám gratulujeme a zase někdy na Hit Radio ozvi se, budeme se těšit.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
3: Tak jo, mějte se, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte 1 z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
1: Hit Radio FM+.

0: Pavel a Pompej. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio minutu před 7:45. A pokud chystáte letos svatbu a ještě nevíte, kdo vám půjde za svědka, tak nemusí to být člověk. K tomu přidáme detaily podrobnosti za moment, vyrazíme na veselku, no a samozřejmě přibalíme i další muziku. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos, Human Being. No a vám, kdo nás posloucháte za volantem, řekneme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude aktuální doprava. Tak počkejte na to, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
8: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
9: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
8: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
9: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
8: Elitex.
9: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
10: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
12: je fajn. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor si dávejte na Domažlicku, poblíž obce Mířkov je na silnici rozlitý olej. No a opatrně taky v centru Plzně na Roudné. Částečně neprůjezdná je ulice Malická a na Roudné.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Nico Santos, Human Being. Tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů v 7.56. S vámi Michal Knejp, David Jošt. Přejeme fantastické ráno a nás by zajímalo, jestli letos chystáte svatbu a jestli už máte svědka. Jo, takhle, kdo se tady ve studiu bude vdávat, teda ženit, nebo nevím, jak to máte, je David. Davide, máš svědka?
1: Ano.
0: Kdo je tvůj svědek?
1: Je to můj kamarád Honza.
0: Já teda jsem to ještě neřešil, že bych se ženil, ale taky jsem si říkal, že bude velký dilema, velký rozhodování mezi dvěma kamarádama, nejlepšíma, protože já mám dva, jo, a jsou postavený na stejno. A teďka, koho vybrat? Je vlastně výhoda být vůbec jako svědkem, nebo je lepší si tu svatbu užít jako normálně host? Co myslíš?
1: No tak ten svědek by měl mít jistou zodpovědnost za to, jak ta svatba probíhá, takže kdybych si mohl vybrat, tak radši svědkem nebýt.
0: Svědkem nebýt, dobře, dobře. Tak nicméně, kdo svědka třeba ještě nemáte, kdo se nemůžete rozhodnout, tak vám může svědčit pes. Je to teda v Ekvádoru, tam na to přijali zákon, jo, takže pokud byste

0: chtěli mít za svědka vašeho psa, tak je potřeba odletět do Ekvádoru, takže ta svatba se trošku prodraží, pokud tam vezmete celou famíli a je vás hodně. Ale jaký to má výhody? Jaký to může mít výhody, pokud by byl za svědka pes?
1: No tak výhody zejména finanční, nemusíte nikomu nic platit.
0: Jasně, asi se tam taky nezleje pod obraz, že jo? A co další? Akorát třeba hrozí, jako že by třeba nevěstě počural šaty, že jo, během obřadu, jo? Takže, tak, když o tom přemýšlím, jako Ekvádor dobrý, ale svoji svatbu někdy v budoucnu asi zvládnu s kámošem, který se mi tam zleje pod obraz a bude to OK.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu výrazně zdraží. Od čtvrtka stoupne maximální cena benzínu na 42 korun a 21 haléřů za litr. Nafta podraží ještě výrazněji a po více než měsíci se vrátí nad hranici 40 korun. Státní cenové stropy skončí už na konci týdne. Analytici očekávají, že ceny paliv pak mohou růst i nadále. Nájmy ve velkých městech dál rostou. Nejdráž se bydlí v Praze, kde nájem za byt 3 plus KK vychází v průměru na téměř 33 tisíc korun měsíčně. Výrazně zdražilo také Brno, Plzeň nebo Ostrava. Podle odborníků je navíc vlastní bydlení na hypotéku stále citelně dražší než nájem. Nejlevnější nájmy zůstávají v Ostravě a Olomouci. Pozor na falešné investice na internetu. Důchodkyně z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci a přišla o čtvrt milionu korun. Podvodník jí sliboval vysoké zhodnocení peněz, místo toho jí vybral účet. Policie případ vyšetřuje jako podvod. Lidé by podle kriminalistů nikdy neměli posílat peníze neznámým investorům. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Karlovarský kraj zřídí funkci koordinátora pro psychiatrickou péči. Některé služby v regionu chybí nebo nejsou dostatečně pokryté. Koordinátor by měl propojit existující služby a hledat možnosti, jak celkově psychiatrickou péči v kraji zlepšit. Podobnou funkci už hejtmanství zřídilo i pro zdravotní prevenci. A teď se jdeme podívat na počasí. Dnes by u nás mělo být většinou jasno nebo polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 28 stupni. Přehánky se u nás na západě Čech dnes objeví jen ojediněle a stejně tak i bouřky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Snídaně šampionů.
6: 8 hodin, minuta k tomu, tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. S vámi Michala David, přejeme hezké ránko.
7: Ahoj.
6: Ahoj, dneska začíná největší rock metalová událost v České republice ve Vizovicích u Zlína, Master of Rock. Tak vy, kdo do Vizovic na pořádný rock míříte, užívejte. No a my si tady na Hit Radio dáme to, na co jste zvyklí, samozřejmě kvalitní popíček. Katy Perry, Last Friday Night. Tak hezké ráno.
1: Hit Radio FM+.

0: Cyril Stamlinin, Hit Radio, 9 minut po 8. Dobré ráno. Dlouho očekávaný filmový svátek roku je tu, dámy a pánové, právě dnes jde do kin Nolanova nová pecka Odyssea s Tomem Hollandem v hlavní roli. No a ještě než se to dostalo oficiálně do kin, tak tenhle biják má hned na krku skandál. Prý tam hraje málo etnických Řeků a málo Černochů.
1: Já ještě jenom tak pro zajímavost dodám, že na ČSFD má ten film zatím 61%, což není nic moc.
0: Není nic moc, ale tak oni to hodnotili lidi, kteří byli na předpremiéře, což jsou většinou filmoví kritici, takže ono většinou pak hned po tom prvním dnu, jakmile to vejde do kin, tak ta procenta vzrostou, takže se necháme překvapit. Já si ale říkám, jestli to s tou hyperkorektností už trochu nepřeháníme, jo. Se bude v dalších, třeba další Odyssey zkoumat rodokmen o tři kolena zpátky, kdo měl jaký DNA. Já ti nevím, no, ale říkám si, spoustu filmů z 90. 80. by vlastně dneska kvůli nějaký tady té korektnosti vůbec nemělo jako šanci projít do kin, jo?
1: To
0: nebo
1: určitě.
0: Třeba pořady Česká soda. Už v dnešní době by asi nebylo možné promítat televizi. No tak vy, kdo vyrazíte na Odysseu, klidně nám můžete, pokud vyrážíte dneska, klidně nám můžete dát vědět. My se o tom vlastně zítra můžeme pobavit. Jo? Takže zjistíme, kdo jste na Odysseu byl, jaké jsou ty dojmy toho klasického českého diváka.
1: No a co si teďka na Hit Rádiu v rámci korektnosti zahrajeme?
0: V rámci naprosté korektnosti to bude jeden kluk z Japonska a tři Češi.
1: Pojďme na to.
0: Pojďme na to. Miraj, oči, hezké

0: dali byste si jahody se smetanou, co? Jen tak na chuť.
1: Aha, aha.
0: Posloucháte Hit Radio, 8 hodin 17 minut. Proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme? Protože jahody se smetanou si užijete vy, kdo jste z, nebo máte namířeno do Přerova. Tady se totiž dnes bude slavit wimbledonské vítězství Lindy Noskové, kam osobně dorazí. A pro prvních 300 lidí se budou rozdávat tradiční jahody se smetanou a pozor, úplně zadarmo.
1: Předpokládám, že zmizí hodně rychle.
0: No takhle, jako 300 porcí jahod pro zadáčů pro celé město. To zní vlastně jako takový dobrý sociální experiment na téma rychlost lidského běhu. Jo.
1: Už tam nejspíš čekají.
0: Přerov, tyjo, škoda, že to máme odsud z Prahy tak daleko do Přerova, že se tam dneska nechystám, protože jahody se smetanou a vidět hlavně wimbledonskou královnu Lindu Noskovou, no tak ježišmarja. Tak vy, kdo jste z Přerova, nebo to máte do Přerova kousek, tak informace pro vás, že dnes po 18. hodině začne autogramiáda a zahraje tam taky kapela Opět a Radeček, koncert pro Lindu. No tak vy, kdo vyrážíte, užijte si to a přejeme rychlý nohy, ať ukořistíte alespoň jedny jahody se smetanou.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
8: Mikové.
7: Harley.
8: Xindl X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
14: Tak to musí stát na účtárně.
15: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
18: Prosecco přesně v italském stylu?
19: To je Mionetto.
18: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
19: Mionetto.
18: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
19: Mionetto.
18: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
19: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
20: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
21: Už tam budem?
22: Nech toho!
21: Raději už tam budem?
22: Přestaň! Štěl mě vedro!
23: Pohodová cesta? To chce kuře.
21: Mňam.
23: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
24: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. z lásky k regionu.
0: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Porsche Plzeň.
2: Už víš, co mají v Porsche ti?
3: V jakým Porsche ti?
8: No přece v Porsche Plzeň.
3: Tak to mě zajímá, povídej.
8: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
3: No a?
8: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
3: Takže takovej skladovej výprodej.
8: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
1: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržet se dnes můžete na příjezdovce do Železné Rudy od Javorné. Pohybuje se tam vozidlo údržby. A opatrně taky na Rokycansku, kde se dnes pracuje na trase Osek Litohlavy.
26: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
27: Hit Radio FM+.

0: 8.29, Hit Radio, Alex Warren, taky David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Praha je o krok blíž k nejvyšší budově v Česku. Mrakodrap Top Tower v Nových Butovicích získal stavební povolení. Stavba vysoká 126 metrů s ikonickou konstrukcí od Davida Černého má po dokončení překonat všechny dosavadní české výškové budovy. Tragédie na Mont Blancu si vyžádala životy dvou českých horolezců. Nehoda se stala nedaleko vrcholu nejvyšší hory Alp. Třetí člen české výpravy přežil a se zraněními skončil v nemocnici. Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků.
0: Si myslím, že nejhorší v dnešní době je, že máš spoustu možností na výběr, spoustu kanálů, spoustu možností a pak ve finále nevíš, na co se podívat. To není jak dřív, že?
2: Zlatý starý časy, to byly jednička, dvojka, na trojce byla Nová Prima a tím to haslo.
0: Zlatý 90. No počkej, ideálně, jako co mě vždycky jako malýho rozčilovalo a může za to možná moje OCD, když jsme přišli někomu na návštěvu a na ovladači měl Primu třeba na jedničce, no to byla svatokrádež normálně.
2: Prima je vždycky čtyřka.
0: Jednička byla jednička, dvojka ČT2, trojka Nová, čtyřka Prima, ne?
2: Hotovo,
0: no,
2: vybavené.
0: Dneska máš prostě tolik podprogramů, že už by ti na to ani nestačilo ovladač, no. Tak my v téhle historii zůstaneme. Z 90. Třeba NSYNC, Bye Bye Bye, a to je vlastně písnička pro tebe, Davide.
2: Ono těch kapel taky tehdy tolik nebylo a nebylo moc čeho vybírat.
0: To je vlastně písnička pro tebe, Davide, Bye Bye Bye, ještě jednou.
2: Bye Bye.
0: Tak pojďme do 90. Davide, těším se zítra a vy si užijte, tohleto je srdcovka, kterou jsme vybrali tady s Davidem a připomínám, že srdcovky opět hrajeme mezi 12. a 13. 5 plus 1, kterou si vyberete vy, tak jdeme na to.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Alan Walker a Iselin Solheim. Sing Me to Sleep. Letošní dovča v Indii. Pokud se chystáte se svou drahou polovičkou vyrazit do Indie, takzvaně na divoko, tak se musíte připravit na ubytovací šok. Mnoho místních hotelů totiž striktně odmítá ubytovat nesezdané v páry v jednom pokoji, protože to místní, hodně konzervativní společnost často vnímá až skoro na úrovni prostituce. Jo? Tak si představte, že si po 14-hodinovém letu chcete dát sprchu a jít si lehnout, ale recepční na vás kouká, jako byste tam vedli nelegální nevěstěnec, protože prostě v pase nemáte stejný příjmení. To jsou věci, co? No tak, jiný kraj, jiný mrav, takže z toho vychází, že falešnej snubák se vlastně v Indii stává povinnou cestovní výbavou hnedka vedle Indiaronu. International Love, no to nám jde hezky na ruku. Pitbull, Chris Brown, Za moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
6: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Letní slevy právě odstartovaly!
9: Zažij léto naplno!
8: Když zábava,
9: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát!
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
12: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
15: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
16: Sudovi šrot, republice ocel.
17: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
18: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
19: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

nejnovější Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích v 8 hodin 50 minut. S vámi Hit Radio, taky Michal, přeju fantastické čtvrteční ráno. A mám na vás otázečku. Už jste se zapojili do soutěže o poukaz na nákup outdoorového vybavení? Terapie venkem s 4Camping, Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení 4Camping vyhlašují a ordinují právě terapii venkem. Když nám napíšete vzpomínky, historky na téma vaření pod širým nebem, tak se zapojujete do hry o poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup na 4Camping.cz. Přišel nám příběh třeba od Šimona. Ten píše: zdravím vás, Hit Radio. Když jsem poslouchal příběhy z vaření, řekl jsem si, že i já přispiju. Odmala chodíme na vandry a máme prochozenou značnou část naší republiky. Poslední den na vandru jsme se utábořili v Tramské osadě a přemýšleli jsme, co si uvaříme. Jelikož jsme měli jen zbytek těstovin a pár pytlíků cukru, nakonec jsme ještě kolem osady natrhali borůvky, maliny a nakrájeli zbylé meruňky a udělali si takové sladké těstoviny. Když to bylo hotové, tak jsme chtěli kotlík sundat z ohně a co se nestalo, když jsme to klackem zvedli z háku, tak se kotlík překlopil a byly to sladké těstoviny s jehličím a kamínky. Teď se tomu jenom smějeme a radši sebou balíme vždy i silnější pracovní rukavice. Mějte se hezky, Šimon. Tak Šimone, my děkujeme za tenhle příběh. No a jak bylo řečeno, tak i váš příběh vám může vyhrát poukaz na nákup produktů značek Quark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. My už v zítřejší snídaní šampionů vybereme jeden příběh a může to být právě ten váš. Komplet detaily na webu hitradio.cz.

Frixion. Také Ray Dalton, Call It Love, poslední song čtvrteční snídaně šampionů 8.57. Po 9. hodině si užijete další parádní songy, songy Axwell Ingrosso, Shakira, Rasmus, to vás bude bavit ve čtvrtek dopoledne v práci, na cestách nebo na dovče, kdo máte volno, tak vám přeju úspěšný čtvrtek a hele, zítra páteček, no jo, už jenom kousek a víkend.

0: Tak zítřejší vstávání zvládneme spolu. Budu rád, když se mezi 6 a 9 stavíte, tak se těším. Pa!
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutu a půl před 9. Bára Škrybová přeju všem krásný čtvrtek. Došetřuje se nehoda v Karlových Varech, a to v ulici Studentská. Osobní auto tady narazilo do sloupu. To je pro tuto chvíli z dopravy vše. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Na jihu Moravy řádila supercela. Večer se přehnala přes Brno, kde napáchala škody hlavně v centru města. Během večera se stočila dál na jih, kde zaměstnala hasiče při desítkách zásahů. Nejhůře dopadla zřejmě obec Prušánky na Hodonínsku, kde hasiči zasahují u mnoha poškozených střech. Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni vydala své tajemství. Už víme, co ukrývaly schránky, které se našly při rekonstrukci střechy. Víc biskup Tomáš Holub.
9: V jedné schráně tiskoviny snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni. Je tam farní věstník. V té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány. Potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
8: Já ještě doplním, že další schránky by údajně mohly být ukryté i v hlavní věži katedrály. Zahraniční dovolená vyjde letos Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu. Je to podobně jako loni. Za tuzemskou dovolenou pak Češi plánují zaplatit zhruba polovinu, odhalil to nejnovější průzkum. Nejvíce dotázaných, skoro 40% za dovolenou utratí od 15 do 30 tisíc korun.
10: Fotbalový servis.
11: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Albion poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon. Jeho Američané ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernández a ve druhé minutě nastavení rozhodl Lautaro Martinez. Argentina zvládla i 6. semifinále, do kterého se probojovala, a v neděli v 21 hodin našeho času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o 4. titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast.
10: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
1: Pokud se vám dneska chce, tak s klidným svědomím můžete vyrazit k vodě. Čtvrtek totiž bude polojasný. Odpoledne se objeví někde přehánky, ale nemělo by to být nic strašného. V maximech naměříme 30 stupňů Celsia, na horách to bude 23.
10: Hit Radio FM+.
1: Pamatujete si ještě, jak voněly vaše prázdniny, když jste byli malí? Vybavte si to, proberem to za chvilku. Užívejte Malý pátek, Bára Škrybová zdraví.

Tak tenhle song se jmenuje Dreamer a my se jdeme teď na Hit Radio FM Plus zasnít. Je 9 hodin, 12 minut, k tomu máme 16. července. Většinová část prázdnin je stále před námi, takže kdo byste chtěl náhodou třeba panikařit, tak určitě to ještě není na místě. Stále běží červenec a je to krása. A já dneska, když jsem jela do rádia, tak na mě tak nádherně dýchlo to letní ráno a všechno to tak jako hezky zavonilo, jako když jsem byla malá a byly prázdniny. A já už jsem ráno vyrážila rychle ven, abych o nic nepřišla. Opravdu jako lusknutím prstu jsem se v té době fakt zase ocitla. No a tak jsem si řekla, pojďme si tady o tom spolu v rádiu popovídat. Pamatujete si ještě na prázdniny, když vy jste byli malí? To byla doba krásná, že jo? Ráno jsme vyběhli ven, domů jenom rychle na oběd a pak zase šup ven. Moje babi měla hodiny na zdi v kuchyni a já jsem ve 12 vždycky přišla na oběd. A jakmile bylo na hodinách 12:20, tak jsem věděla, že už jako bude buď klepat kamarádka, abych už zase šla ven, anebo já rychle vyběhnu pro ní. No a pak jsme šli, že jo, ven hrát topovačku, vymýšleli jsme různý bejkárny, brusle, kolo, míč, bungry, u toho jsme furt ale zpívali Lunetiky, jo, musím podotknout, co bylo boží. No prostě krása. Každý z nás máme nějaký takový vzpomínky, něco, co voní prázdninama, když jsme byli děti. Něco, na co si vždycky vzpomenete. A je to takový to na zamáčknutí slzy v oku. Tak co je to u vás? Pojďte mi to napsat, nebo namluvit, je to na vás. 720 870 237, to je náš WhatsApp a já teď pouštím Eminema s Rihannou. Just go.

0: Boží, YouTube One, Hit Radio FM Plus, s vámi čtvrtek dopoledne, 9 hodin 24 minut. My jsme tady před chvilkou zabrousili na téma, jak voněly vaše letní prázdniny, když jste byli děti. Co si vybavíte, když se řekne letní prázdniny v dětství? Já moc děkuju za vaše zprávy. Na WhatsApp 728 870 237 mi napsala třeba Monika. Ahoj Báro, pro mě je to určitě rybíz a angrešt. U babičky jsme sbírali rybíz a angrešt a strašně mě to tehdy nebavilo, ale dneska bych si to hned zopakovala. Jako u nás, Moni, jako u nás, rozumím. Filip píše, ahoj, my jsme ráno sedli na kola a rodiče vůbec netušili, kde jsme, věděli jen, že se vrátíme večer. Dneska by to asi neprošlo. Filipe, prošlo, ale asi bychom dětem volali a čekali bychom, že nám napíšou, ale jako to, co bylo za nás, to byl dobrý punk, teda to bylo super. Honza píše, největší zážitek byl, když jsme šli s partou na třešně a pak jsme utíkali před zahrádkářem. Dneska bych to dětem asi nedoporučil, ale vzpomínám na to dodnes. Honzo, přesně na tyhle věci vzpomínám taky a nebyly to teda jenom třešně, byly to různé věci. My jsme se vždycky jako děti postavili v stan, normálně na sídlišti u nás a chodili jsme jako, pojďme si to říct, okrádat ty zahrádky, ale jenom to, co jako koukalo přes plotno, to bylo taky boží. Díky moc a klidně pište ještě, co vás napadne.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
11: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
10: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
11: Štefela,
10: Lourdes Manuel,
11: Vadlej,
10: Švábíková a další.
11: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
10: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
11: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
10: Lístky a program na ticketportal.cz.
12: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
13: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe mějte lépe.
10: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
14: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

DNA Hit Radio FM Plus s vámi 9.36, malej pátek je tady, nevím, jestli jsme si to už dneska říkali. Každopádně srdcovky budou mít na to konto parádní náladu. Life, no, to je zase jedna z těch, kdy se vám chce hlavně jenom usmívat. A vlastně je to úplně to nejlepší, co můžeme dělat, tak se usmívejte s Hit Radiem FM Plus a se srdcovkama a já vám teď ještě přihodím další. No, takže zase úsměv na rtech a dobrá nálada v závěsu, to je jasný. Srdcovky dneska po 12. s Káťou Pechovou. Klidně už ji teď pište tu vaši srdcovku na přání. No a jinak, kdo se teda teď usmíváte, tak se prosím vás usmívejte dál, protože tady je pohoda úplná. Jak protože je malý pátek, tak i proto, že si ji teďko dáváme s kabátama na Hit Radio FM+. Tak buďte s náma, úsměvy nasadit, volume doprava, buďte veselí a buďte s náma.

0: Kamrad Be Mine za chvíli na Hit Radio FM plus Pink nebo Miles Smith. Laďte nás dál, ať si to můžete náležitě užít. Mrkněte rovnou i k nám na Facebook, až do neděle se tam hraje o lístky na plzeňské filmové večery. Po desátý si dáme nějaký témata. Například máme dneska den hadů, tak se podíváme na nějaký zajímavosti o hadech. A taky tady mám zajímavý statistiky, co se týče úrazů o prázdninách. Tak buďte s námi, po desátý se zas slyšíme. Bára Škrybová zdraví.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
11: Asi 100 tisíc.
10: A ty s tím nic neděláš, jo?
11: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
10: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
11: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
10: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
15: To je gól, pánové!
16: Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
17: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
18: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: další zprávy a já vám povím něco o počasí a teď o dopravě. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na Plzni severu je před obcí Hromnice nehoda dodávky. Narazila tady do viaduktu, takže se nehoda vyšetřuje, ale s opatrností tudy projedete. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Máme 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkártová. Tým českých hasičů dorazil do Řecka. Od dnešního rána pomáhá v okolí města Patra, kde je zvýšené riziko požárů v přírodě. Naši hasiči budou v Řecku stejně jako loni celkem 4 týdny. V polovině mise se členové týmu vystřídají. Chodskou Lhotu čeká výraznější proměna. Plzeňský kraj tam investuje nejen do rekonstrukce vozovek, ale také veřejného prostranství. Modernizací projdou autobusové zastávky, přibude nové osvětlení a kompletně se obnoví dopravní značení. Práce za zhruba 40 milionů začnou ještě teď v červenci. E-shopy opět čelily kontrolám. Česká obchodní inspekce jich letos v prvním čtvrtletí provedla přes 120 a téměř u stovky zjistila nedostatky. O co šlo, to ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
10: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvadného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky, případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
9: Za zjištěné porušení pravidel ČOIKA uložila pravomocně na 160 pokut v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem. Domácí Německo se v něm utká s vícemistry světa Švýcary. Hrát se bude 13. května od 20:20 na fotbalovém stadionu Schalke 04 v Gelsenkirchenu. Kapacita stadionu je skoro 62 tisíc diváků.
11: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Dneska nás čekají letní teploty, maxima na 30 stupních Celsia, na horách to bude kolem 23. Bude převážně polojasno, s odpolednem se někde objeví i přehánky.
2: Hit Radio FM+.
0: Malý pátek jede, zastavovat ho nebudem, naopak svezeme se na jeho příjemný vlně. Užívejte dopoledne, Bára Škrybová zdraví.

Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, Hit Radio FM Plus s vámi, je středa dopoledne, máme prázdniny, to jsou samozřejmě výlety, koupáky, kola a spoustu času venku ideálně, jenomže pro lékaře je ale léto bohužel taky obdobím, kdy mají mnohem více práce. Tak třeba v Klatovské nemocnici hlásí, že od začátku prázdnin ošetřili dokonce o 40 až 50% víc dětských úrazů než před létem. A velkou část úrazů mají bohužel na svědomí elektrokoloběžky. Ty jsou totiž mezi dětmi čím dál tím více oblíbenější, jenomže lékaři upozorňují na to, že s nimi právě přibývá i těch vážnějších zranění. Ono totiž bohužel nejde jenom o odřená kolena, ale často i třeba o zlomeniny a nebo o úrazy hlavy. A nejčastější příčinou bývá právě vysoká rychlost, přecenění vlastních schopností a bohužel taky jízda bez helmy, což si myslím, že by se teda opravdu vůbec nemělo stávat. Takže jestli máte doma malýho závodníka nějakýho nebo závodnici na elektrokoloběžce, zkuste jim to dneska připomenout, jo, že helma hlavně na hlavu, až budou někam vyrážet, ať jsou opatrný a žádný zbytečný frajeřinky. Je to těžký, ale je to důležitý. Opravdu by jako byla škoda, aby ten prázdninový výlet skončil místo hezkého zážitku někde na chirurgii. Já držím palce a posílám Chainsmokers a Coldplay, Something Just Like This.

0: opět Rádio FM Plus ve čtvrtek dopoledne dohrává Slza celibát. Díky, že jste s námi. Máme 16. července a to je mimo jiné taky den hadů. Co vy? Jste milovníci hadů nebo z nich máte strach? Zajímavý je, že strach z hadů možná máme tak trochu v sobě už po našich dávných předcích, protože pro naše předky nebyl had jenom jako nějaký zajímavý tvor v trávě, ale často pořádná hrozba, tak proto to máme pravděpodobně v sobě zafixovaný. A taky proto náš lidský mozek dokáže hada rozpoznat mnohem rychleji než většinu jiných zvířat. A já to teda jako potvrzuju, protože já opravdu skáču metr do vzduchu, už jenom když vidím šedej blejskavý klacek, tak jsem fakt v pozoru, jo. Takže asi tohle opravdu platí. A zajímavost je, že hadi měli dokonce před 150 lety, nebo před 150 miliony lety samozřejmě, i nohy. A jejich dávní předci měli opravdu jako normálně končetiny. A někteří dnešní hadi mají i dodnes malý pozůstatky kostí po těch nohách. Umíte si představit hada s nohama? Pak si to teď představte, jo, had a má nohy. Bylo by to hodně zajímavý. Já bych se na to možná podívala a možná bychom se jich my, co se jich bojíme, až tak nebáli. Díky, že jste si Rádio FM+, za chvilku Benson Boone a nebo Global DJs. Krásný čtvrteční dopoledne.
1: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
4: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
3: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
4: Štefela,
3: Lourdes Manuel,
4: Vadlej,
3: Švábíková a další.
4: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
3: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
4: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
3: Lístky a program na ticketportal.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Naštěji už tam bude.
8: Přestaň. Štěji mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90 až do 21. července. Kaufland.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
14: Hit Radio.
9: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
16: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
17: Hit Radio. Když si potřebujete

16. července, čtvrtek dopoledne, Hit Radio FM Plus s vámi a byli tu na skok i Global DJs se songem What a Feeling. Já jsem Bára Škrybová, zdravím vás, přeju vám nádherný den. Díky, že nás ladíte. Po 15. hodině přijde Divoký západ, tam si u nich můžete vyhrát zase lístky na Hrady a zkuste to opravdu, protože Hrady už se blíží. Příští víkend, to znamená 24. a 25. července, budou na Švihově a bude to zase veliký. Těšte se třeba na Daniela Landu, těšte se na Vypsanou fixu, Miraj, Tomáš Klus, Harley, MiG21 a spoustu dalších. Podívejte se na stránky www.hrady.cz, tam kromě tohodle kompletního line-upu, který je tam opravdu rozdělen pátek, sobota, přesně podle času, kdy, kdo, jak vystoupí na těch dvou stagech, tak kromě toho tam najdete i důležitý praktický informace, třeba o stanovém městečku, třeba o VIP kempech, mrkněte se taky na to, jak se platí, protože letos je to opět formou cashless, to znamená, že nepotřebujete žádný peníze po kapsách ani po peněženkách, jenom si ve speciálním stánku nabijete určitou částku na náramek, který dostanete u vstupu a pak už jenom u stánku přikládáte, jak si něco koupíte. A tak dále, je tam opravdu jako spoustu informací, takže znovu připomínám www.hrady.cz a koupíte tam i lístky. My na Hradech budeme taky jako Hit Radio FM+, budeme tam mít svůj stánek, zastavte se u nás, máme tam pro vás spoustu programů a je to taková jako i relaxační zóna. No a Katka Skutková bude oba dva dny moderovat obě dvě stage, takže přijďte na Hrady 24. července a 25. července Švihov.

0: Hodiny souhvězdí, česká kapela na Hitrádiu FM Plus a já vás teď pozvu za jinou českou kapelou. Kam vyrazit? Činasky letos v létě jedou sérii open air koncertů a už zítra, to znamená v pátek 17. července, dorazí do Hrádku u Rokycan. A nebude to jenom obyčejný koncert, čeká vás několik hodin, asi 5 hodin, letní pohody, setkání s kapelou, autogramiáda, focení i možnost třeba prohodit pár slov přímo s muzikanty. Jako hosté dorazí kapela Nedivoč a DJ Friky, který připraví speciální hodinový set. Nebude chybět ani činasky kvíz, no a samozřejmě velký koncert na závěr. Vstupenky i další zastávky letní open air tour najdete na činasky.cz, tak si to užijte a užijte si hlavně teda tu pořádnou letní hudební jízdu.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Jenom hity. Hit Radio.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
3: Porsche Plzeň.
4: Už víš, co mají v Porscheti?
5: V jakým Porscheti?
6: No přece v Porsche Plzeň.
5: Tak to mě zajímá, povídej.
6: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
5: No a?
6: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
5: Takže takovej skladovej výprodej.
6: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Zubří u Vsetína bez koruny za 6 390 000. Pozemek k bydlení v Choťánkách u Nymburka za 4 350 000. Byt 1+1 v Liberci za 3 995 000. Rodinný dům ve Zlonicích u Kladna za 5 690 000. A stavební parcela v Choťánkách u Nymburka za 4,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
10: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
11: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
10: Když repráky,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
13: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
14: Kostele Losina.
15: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
16: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
15: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
16: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
15: Elitex.
16: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
17: Prosecco přesně v italském stylu?
18: To je Mionetto.
17: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
18: Mionetto.
17: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
18: Mionetto.
17: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
18: Mionetto. Víc než jen prosecco.
19: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
21: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
0: we fell in love as the leaves turn brown.

0: 10.57, čtvrtek dopoledne, ladíte Hit Radio FM+, Bára Škrybová, ještě chvilku s váma, přeju vám krásný čtvrtek, před námi zprávy, počasí, doprava, jdeme fofrem na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrní buďte na Plzni severu, před obcí Hromnice došlo k nehodě dodávky, narazila tady do viaduktu, nehoda se aktuálně vyšetřuje, ale s opatrností projedete. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720
1: 870 237. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady! Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
8: No one could stand between nightmare and home.
7: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
9: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminky.

0: Mondtam-e? Mondtam, Excelzet!
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
3: Krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Na jihu Moravy řádila supercela. Večer se přehnala přes Brno, kde napáchala škody hlavně v centru města. Během večera se stočila dál na jih, kde zaměstnala hasiče při desítkách zásahů. Nejhůře dopadla zřejmě obec Prušánky na Hodonínsku, kde hasiči zasahují u mnoha poškozených střech. Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni vydala své tajemství. Už víme, co ukrývaly schránky, které se našly při rekonstrukci střechy. Víc biskup Tomáš Holub.
4: V jedné schráně tiskoviny, snad skoro všechny, které v té době vycházely v Plzni, je tam farní věstník, v té druhé jsou propagační materiály, které se týkají Plzně. Teď budou zkoumány ze strany historiků, budou zdokumentovány, potom se dohodneme, co z toho vložíme zpět do schrán, které tam při této opravě budou.
3: Já ještě doplním, že další schránky by údajně mohly být ukryté i v hlavní věži katedrály. Zahraniční dovolená vyjde letos Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu. Je to podobně jako loni. Za tuzemskou dovolenou pak Češi plánují zaplatit zhruba polovinu, odhalil to nejnovější průzkum. Nejvíce dotázaných, skoro 40%, za dovolenou utratí od 15 do 30 tisíc korun.
1: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
5: Čtvrtek bude spíše oblačný, čekáme odpoledne i někde nějaké ty přehánky, ale teploty parádní, opravdu nádherně letní, 30 stupňů v maximech, na horách asi 23.
1: Hit Rádio FM+.
5: 11. odbyla, Jirka Plnář připraven, hostem je tentokrát ředitelka festivalu Finále Eva Veruňková-Košařová. Už po písničce.

0: Plzeň se v letních měsících opět promění v jedno velké kino. Mým hostem je dnes Eva Veruňková-Košařová, která je mimo jiné ředitelkou filmového festivalu Finále Plzeň, ale má zároveň pod palcem i plzeňské filmové večery. Vy víte ve studiu Hit Rádia FM Plus.
1: Dobrý den všem.
0: Máme tady další ročník plzeňských filmových večerů. Kolikátý je to ročník už letos?
1: No, to je vždycky taková otázka. Nás se na to pokaždý někdo ptá a my vždycky začneme počítat. Jo. Začali jsme za covidu, takže si myslíme, že to je pátý nebo šestý ročník a my jsme si vlastně mysleli i za toho covidu, že jakoby uděláme jeden ročník, protože to byl ten ročník, kdy se přesouval festival Finále, kdy byly všechny ty restrikce a fanoušci nám strašně psali, už pro boha něco udělejte. Zároveň v létě bylo takový to první uvolnění, takže všichni jsme měli radost, že aspoň venkovní akce se dají pořádat. A mysleli jsme si, no tak nic, tak to uděláme jeden rok prostě za covidu a tím to skončí. No a ta akce měla takovej úspěch, že se prostě na to nabalovaly další místa, další menší akce. Ono vlastně jich bylo původně víc, protože původně to byly hrady a zámky a předzahrádky a tak dál. A vlastně potom jsme to spojili v takovou jednu velkou akci, kde se promítá na spoustu míst.
0: Co během těch dvou měsíců my tady uvidíme? Na kolika místech budeme? A pak se pustíme i do jednotlivých lokací.
1: Ano, ano. Opět je to takový pestrý výběr míst. My se snažíme některá zachovat, zároveň někdy zase přibereme nějaké nové místo, aby jsme to tak trošku jakoby inovovali. Myslím si, že je to 8 míst. Někde se promítá několikrát, někde jenom jednou. A snažíme se pořád, aby to opravdu bylo takový pestrý jednak tou dramaturgií a jednak samozřejmě i těma místama, aby si tam skutečně každý našel to, co je jeho srdci nebo lokalitě nejblíže.
0: Je pravda, že plzeňské filmové večery, tak ty opravdu nejsou jen o těch filmech, že ten zážitek je propojen přesně s tou lokací a ještě navíc mě baví, jak dokážete fakt přesně na tu danou lokaci vybrat i ten daný film. Zajímá mě, jestli jste nejdřív objevili nějakou lokalitu a potom teprve hledali film, který do ní dokonale zapadne.
1: No, tak tohle je možná úplně přesně případ Galerie města Plzně, se kterýma děláme letos podruhý. Loni vlastně nás oslovili sami, zda bychom nechtěli nějakou spolupráci. Myslím, že ještě málo lidí to ví, že Galerie města Plzně na náměstí má nádherný dvorek. Opravdu ten dvorek je prostě úžasný. Ta atmosféra je tam krásná a loni všichni byli úplně nadšený. A to je přesně to místo, kde nejdřív nás okouzlilo to místo a pak jsme hledali ty filmy přímo pro to místo.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Posloucháte rozhovor s Evou Veruňkovou Košařovou, ředitelkou filmového festivalu Finále Plzeň, a povídáme si na téma plzeňské filmové večery. Před chvílí tak jsme odtajnili první místo. Galerie města Plzně. Kde to je?
1: No, to je dost častá otázka. Je to vlastně vchod téměř vedle radnice. Je to takový ten rohový barák, kousíček od Dominikánské.
0: Další lokality. Které to jsou? Máme první, ještě jich 7.
1: Minulý rok jsme rozšířili tu nabídku o restauraci Roští v Křimicích.
0: To je, a kde to bude? Na minigolfu nebo u řeky?
1: Není to přímo u té řeky, je tam jakoby hezká kulisa těch Křimic a tak dále. Takže když budete sledovat náš Facebook a Instagram, tak tam přesně i jsou fotky, kde ty jednotlivé projekce jsou. Takže Roští máme dvakrát, velmi se to osvědčilo. Pak takovou naší stálici a naší srdcovou záležitostí je kafe Smetanka. Dvakrát je kafe Smetanka, pivovar Burgmistr v Černicích, taky už klasický místo. Plzeňský Prazdroj. Ten Plzeňský Prazdroj nám dovoluje nasadit ty filmy, který potřebujou nebo na ně přijde opravdu veliký množství diváků, takže to jsme rádi, že spolupráce s Prazdrojem trvá. Červený Hrádek, to je nové místo a to je zase místo, kde vlastně ta iniciativa vzešla přímo od nich, takže to je letos nové místo a jsme moc zvědaví, jak to tam bude fungovat. No a pak takovou tu tradiční lokaci, taky na kterou už jsou všichni zvyklí a velmi oblíbenou. U nás se to stále jmenuje Rodinné kino u Matoušů, ale to místo už se jmenuje Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec. Takže prosím vás, není to už selský dvůr, ale to místo je pořád to samé. Takže tam budou zase ve stodole promítání pro rodiny s dětmi. No a pak ty se k tomu možná dostaneš, ale je tam ještě to jedno místo a to je teda Amfiteátr Lochotí. Tam zase ta iniciativa vzešla i od plzeňské teplárenské a městského obvodu Plzeň 1. Díky těmhle partnerům tak tady zrovna tahle projekce v amfiteátru, která pojme tolik lidí, tak bude úplně zdarma. Jo, takže to je taková jako výjimka opravdu, která i když my se vždycky s těma lístkama držíme jako cenově velmi při zemi, protože pořád razíme to heslo, hlavně ať lidi chodí co nejvíc na tu kulturu, tak tady ta projekce bude úplně zdarma.
0: Můžeme teda říct, jaký film bude v Amfiku?
1: Určitě. Bude to film Někdo to rád v Plzni.
0: Okay.
1: Komedie, která je opravdu pár měsíců stará a co jiného Plzeňákům dát jako takový dáreček, než film, který se celý odehrává v Plzni, který je opravdu hvězdně obsazený. Celý se tady natáčel a jeho režisér je rodilý Plzeňák. Hit

0: S ředitelkou filmového festivalu Finále, Evou Veruňkovou Košařovou, si povídáme na téma plzeňské filmové večery. Evi, máš pocit, že dnes lidé chodí do letního kina hlavně za filmem, nebo spíš za tím společným zážitkem a atmosférou?
1: To je hrozně hezká otázka a určitě za atmosférou. Takhle, musím říct, že určitě ten film je důležitý samozřejmě taky, ale nám se to potvrzuje i v rámci festivalu Finále, že nám vlastně strašně lidí říká, že jdou za tím zážitkem. Protože samozřejmě dneska všichni máme Netflixy a tak dále a tak dále. Můžeme jít jako do multikina, ale vlastně opravdu i na festivalu Finále tak nám říkají, my si to schováváme, nechodíme do kina, protože pořád ten společný zážitek toho, že jdete na tu kulturu, jdete s někým, tam ten zážitek sdílíte, to je i psychologicky potvrzené, že ty emoce, když jsou sdílené, smích i špatné emoce, tak se prostě prožívají mnohem líp a intenzivněji. To, že si dáte skleničku před, po to, že se o tom bavíte, to, že tam máte delegace, o tom to je, si myslím.
0: Když jsem se koukal do programu, tak vidím, že vy letos nabídnete mimo jiné sportovní drama Bojovník, rodinné filmy, festivalové snímky i české komedie. Pojďme k tomu programu. Jak těžké je sestavit program tak, aby si v něm našel každý to své?
1: To zase není tak těžký v tom smyslu obsáhnout nějakou rozmanitost. Těžký je to v tom smyslu, že my chceme hlavně třeba u těch českých filmů dávat ty filmy opravdu ty nejnovější, jo? Že nejdeme cestou těch jiných letňáků, který dávají ty osvědčený komedie, který prostě sice jsou třeba z minulého roku, ale už jsou jakoby starý a tak, pro nás teda, takže my se snažíme opravdu dávat úplně to nejnovější filmy, které jsou třeba pár týdnů, některý pár dnů starý a pak už jdou k nám do toho letňáku. A je to samozřejmě složitý, ale v tom, že nevíme, jak ty lidi vlastně na to budou reagovat. Takže je to trochu risk v tomhle smyslu.
0: Dětské publikum bude mít letos opět své místo?
1: No, stoprocentně. Teď, abych to neřekla ten název špatně.
0: Ano.
1: Muzeum v přírodě Plzeň-Bolovec.
0: Jasně, já budu říkat u Matoušů.
1: Ano, dobře, je to rodinné kino. U Matoušů, takže funguje tak, jak funguje. Oni nám často rodiče říkají, že je to nejlevnější hlídání v Plzni, protože si tam posadí ty děti do toho kina a my jsme typičtí i v tom, že se snažíme, aby ke každému tomu kinu byla nějaká dobrá gastronomie, ano, káva, víno a tak dále.
0: A tím jste opravdu proslulí.
1: A tak to je hezký, děkujeme. A vlastně tak ty rodiče už jsou zvyklí, že mají děti v kině a oni si dají něco dobrého tam na dvorku, tady v muzeu v přírodě a mají hodinu a půl, kdy si můžou povídat spolu a děti koukají na film. Takže dětský divák, ano, tam máme těch filmů nejvíce a i tam jsme se snažili to sestavit nějak rozmanitě, aby tam byly zastoupeny i animáky, i hraný filmy a aby to byly i český filmy, i zahraničí a i zahraniční a i vlastně pro různé věkové kategorie.
2: Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Eva Vrnková-Košařová, ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, je mým dnešním hostem. Evi, vy pořádáte projekce v pivovaru, v galerii, v parku, na nádvořích samozřejmě. Je nějaké místo v Plzni, kde by sis jednou chtěla promítat, ale zatím se to nepodařilo?
1: No, já si myslím, že kdyby takový místo bylo, takže už tam promítám. Jo, já jsem ráda, když si můžeme ty sny plnit, takže si myslím, že teď v tuhle chvíli mi žádný takový místo nenapadá. Nicméně bych chtěla, aby jsme někdy promítali v tom vlastním artovém kině. To se k tomu zpět takhle dostanu, ale tak jenom takhle opravdu stručně, že v tuhle chvíli ne. Nicméně, jak jsem říkala, ty místa se nám v průběhu roku ozývají sami. Zda bychom s nimi nechtěli něco dělat. Takže pokud teď mě někdo slyší, kdo má nějaký tip na nějaký místo, kde by stálo za to to zkusit, tak určitě budeme rádi, když nám posluchači pošlou tipy.
0: Který promítací večer se ti vybaví jako ten úplně nejkouzelnější nebo nejvíc emotivní?
1: Páni, no vlny, jo, to byly ty vlny v tom amfiteátru, to bylo opravdu jako hodně, hodně emotivní. Ta atmosféra prostě byla velmi specifická, ten film byl, jaký byl, to všichni samozřejmě víme, takže samozřejmě pokud vám sedí prostě jako 3000 lidí v amfiteátru na český film, tak je to něco, co jako hodně dlouho jsme nezažili, možná už ani jako hodně dlouho zase nezažijeme. Uvidíme, jo, těch filmů opravdu není teď tolik, který by ten amfiteátr byli schopný naplnit, takže ty vlny určitě. A pro nás myslím, že ta kafe Smetanka opravdu je takový jako specifický místo, kam chodí specifický publikum, který vyžaduje opravdu takový ty trošičku intelektuálnější filmy a ta atmosféra je tam vždycky prostě strašně krásná a to je jak to i kafe Smetanka dělá, celý to gastro a co si tam jako můžete k tomu dát a je to tak, tak je to celý a celý park na Homolce, je to prostě takový jako naše srdcovka.
0: Než se dostanu k poslední otázce, tak to je přesně ono, to gastro. Jak je to letos propojený? Gastronomie a jednotlivý lokace.
1: Je to tak, že my samozřejmě jsme zvyklí tam, kde spolupracujeme s restauracema, takže tam jim necháváme volnou ruku působnosti a je pravda, že to jsou restaurace nebo kavárny, kde prostě se člověk jako nesklame, ať si dá, co si dá, ale je pravda, že připravují vždycky nějaký specialitky přímo pro ten daný večer, ale i tam, kde se nepromítá v nějakém gastroprovozu, tak jsme zvyklí prostě mít jako opravdu dobrý víno a dobrý další věci k tomu.
2: Hit Radio FM+.

0: Eva Virinková-Košařová, ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň, je mým dnešním hostem. Od kdy do kdy máme plzeňské večery v Plzni?
1: Začínáme 24.7. v galerii města Plzně francouzským filmem Barvy času a končíme 5.8. v červeném Hrádku komedií Po večerce.
0: Kolik stojí lístky?
1: Lístky stojí 150 korun, už se prodávají od konce června. Do rodinného kina u Matoušů stojí 110 korun a pro děti 90 korun. No a všechny informace www.festivalfinale.cz.
0: Evi, poslední otázka, kterou na tebe mám. Jako máma od rodiny, jak se ti pořád daří skloubit ten čas, být neustále v práci a starat se o rodinu?
1: Špatně.
0: Dámy, špatně. Teď jste si konečně mohli jako oddechnout, protože no. Ano, jde to těžce, ale jo, furt to... jako velkou inspirací prostě i jako pro ženy, které jsou doma.
1: Děkuju moc.
0: A se vrátit do práce.
1: Ano, připravujeme takovej hezký ženský projekt tady v Plzni, do kterého mě oslovili a ještě o něm nesmím mluvit, ale bude se právě tohoto tématu dotýkat. Tuhle Tereza Ramba říkala v nějakém rozhovoru, že za nebo 2/3 jejího úspěchu je její manžel, jo. My ty povinnosti máme opravdu jako velmi rovnocenně rozdělený a já musím říct, že asi žiju v nějaké sociální bublině, protože všichni kamarádi okolo nás to takhle mají, což je prostě úplně skvělý, že prostě tahle naše generace už jako prostě nemá pocit, že... No jasně, že nemá pocit, že ten chlap teda jenom přijde domů, jako dá pusu na dobrou noc a tím to končí, ale že je to jako opravdu velmi rovnocený a strašně mi právě překvapí, když to takhle jako někdo nemá, ale jak říkám, žiju v nějaké bublině. Ale špatně, no takže abych vás ano uklidnila, tak zvládám to špatně, neustále mám pocit, že někde selhávám, že nic nedělám jako na 100% tak, jak bych chtěla a nepřála bych nikomu vidět, jak to někdy vypadá u nás doma. Takže pojďte to takhle pozitivně zakončit, ale pořád nás to jako strašně baví a musím říct, že to funguje právě proto, že těch věcí můžu dělat víc, že to můžu balancovat, tu rodinu s tou prací, že kdyby bylo jenom jedno, tak asi bych tak spokojená nebyla.
0: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byla ředitelka filmového festivalu Finále Plzeň a také dáma, která má na starosti plzeňské filmové večery, Eva Veruňková-Košařová. Děkuju.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fm+.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hit Radio FM+. Před chviličkou skončil rozhovor s dalším zajímavým hostem v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem. Tenhle pořad je o významných hostech a zajímavých lidech nejen ze západních Čech. Doporučuji, podívejte se na web hitradiofm+.cz, popřípadě na Spotify, najděte si pořad Live s Jirkou Pelnářem a poslechněte si rozhovory i s ostatními hosty, kteří už byli součástí historie tohoto pořadu. Máte se na co těšit, budete možná víc než překvapeni. Za chvíli na Hit Radio srdcovky.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na severním Plzeňsku. Následky po nehodě se odstraňují na hlavním tahu Kazmějov Plzeň, kde osobní auto narazilo do železničního viaduktu. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Franto, co jsi to zaskoupil?
8: Zavařovací hrnec.
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák.
9: Zavařovací hrnec,

0: Chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
1: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelelo syna.
2: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losiná.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
5: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedl to Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. Letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plexi Tereza Ulrichová.
6: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na městské tábory pro děti.
5: Díky nim se rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. Teď se ještě podíváme k nám.
7: Volejbalisté Karlovarska znají soupeře v lize mistrů. Ve skupině C narazí na letošní finalisty Zavěrče z Polska. Utkají se s německým Lineborgem a španělským klubem Las Palmas. Hrát se bude od prosince do poloviny února. Vítězové skupin postoupí do čtvrtfinále přímo. Týmy z druhých a třetích míst o něj budou muset bojovat.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Podle předpovědi u nás bude většinou polojasno nebo oblačno. Objevit se můžou občasné přehánky. Teploty na západě Čech dnes mezi 25 a 28 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, je to tady další srdcovky, další fantastický songy a další fantastičtí interpreté. Jessie J, House of Pain, Reddy Kirken, taky Elton John společně s RuPaulem, to všechno a ještě mnohem víc, protože odstartujeme to takovým veselým, optimistickým songem od Desiree z roku 98. Je to příběh o pověrách, fobiích a cestování po celém světě a ten jeho vibe, ten vás dostane.
0: Hit Radio FM Plus.

0: skvělý, co? Desiree Alive jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Přeju krásný čtvrtek, v srdcovkách budem pokračovat. Teď nás čeká předělávka jednoho kultovního hitu. Ale nebojte, předělal jí totiž sám ten, který původně zpíval v roce 76. Elton John společně s Kiki D. Legendární věc Don't Go Breaking My Heart. Jo, známe to úplně všichni. No a v roce 93 se Elton John rozhodl tohle přespívat s Ru Paulem. Možná znáte, taková legenda drag scény. Ten song je fantastický. Mimochodem třeba ve videoklipu, tak u toho spolu parodují slavné, historické i fiktivní milenecké dvojice, jako Antonia Kleopatra, Maria Antoaneta a Ludvík XVI. Je to skvělá věc. A ano, má to extrémní náboj. Doufám, že si to užijete. Druhá dnešní srdcovka, Elton John a Ru Paul a Don't Go Breaking My Heart.

0: tak co, baví. Ready Kirken 1 plus 1, Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, když tenhle song vyšel společně s albem Asi se něco děje v roce 2006, tak se v podstatě hned stala nejhranějším songem v českém éteru. Taky za to získali pánové cenu Anděl, takže jo. Teď si vemte po tolika letech, po 20 letech vlastně, a furt nás to baví. Neskutečně. Něco takového má za sebou i song, který nás čeká teď. Ten vyšel teda o dost dřív, vyšel už v roce 92, a to od americké hiphopové skupiny House of Pain. Ten song se jmenuje Jump Around, jo. Je to jedna z nejikoničtějších, nejenergičtějších skladeb 90. let. On se na ní totiž navíc podílel DJ Max, který je členem skupiny Cypress Hill. Víme, že oni to umí. A ano, vznikl song, který se nejen v Americe používá většinou na to, aby nažhavil fanoušky jakéhokoliv sportovního utkání. A asi chápete proč. Další dnešní srdcovka House of Pain a Jump Around.

0: Královna, Jessie J a Domino, Féteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, další dnešní srdcovka, mimochodem tenhle song plný optimismu, taneční energie, který dal naprosto vyniknout právě silnému a stabilnímu hlasu Jessie J, z ní udělal jednu z nejlepších popových vokalistek své generace. Fantastický song. Mimochodem song z roku 2011. Už jsme se hodně přiblížili současnosti. No a teď, teď je čas na vás. Ano, je to tady. Vemte telefony. Vyťukejte 777 937 777 a pojďte mi napsat, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Protože to je samozřejmě důležitý. Vždycky je tam nějaký vztah k tomu, nějaký důvod, proč je to vaše srdcovka. Tak napište, jaká to je a proč. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. No a do té doby Michael Schulte nebo Coldplay.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom. Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelevo syna.
13: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losina.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
16: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
15: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
16: Štefela,
15: Lourdes Manuel,
16: Vadlej,
15: Švábíková a další.
16: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
15: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
16: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
15: Lístky a program na ticketportal.cz.
17: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
18: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
19: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
20: A já vám jako dlužím?
21: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
22: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
23: e-pohledávky.cz.
0: Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To je čas na dnešní poslední srdcovku. A to znamená tu vaši. Je to tak, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, ale díky moc, že jste všichni napsali. Další šance bude samozřejmě zase zítra. Dneska splním přání Janě. Ta píše, zahrála bys prosím od Cher Šup Šup Song. Vždycky, když tenhle song slyším, tak mi zvedne náladu. Člověk aspoň na chvilku zastaví a rozvlní boky. Takže, Jani, nejen ty, ale vy všichni, pokud teda zrovna třeba nesedíte v autě, pojďte zkusit na chvilinku zpomalit, zastavit a hlavně rozvolnit boky. Tohle je Cher.

0: Adam Ďureča, Mandolína, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a co víc, pořád máte šanci. Celý týden opět totiž soutěžíme s For Camping o poukaz v hodnotě 7000 korun. Na tento týden od vás chceme příběhy o vaření venku. V rendlíku, na ohni, pod hvězdama. Prostě tohle všechno. Píšete nám vaše příběhy na hitradio.cz a v pátek vybereme jednoho z vás. Takové příběhy můžou být i pěkně bláznivé. Třeba jako ten od Lidky. Ta píše: jako malé děti jsme s rodičema sbírali šneky na výkup a když jsme se ptali, proč se vykupují, bylo nám řečeno, že do Francie, kde je to pochoutka. Od téhle informace uběhly asi 3 roky. Mně bylo 6, bratrům 7 a 9. Mamka půjčila přes rok velký stan z předsíní, týden jsme byli na dovolené s rodiči a druhý týden sami tábořili na zahradě. Jednou jsme opékali buřty, po druhé brambory a jabka. Ani nevím, koho to napadlo, si udělat tu francouzskou pochoutku. Stejně to byl určitě můj prostřední věčně hladový bratr. Našli šneky a šoupli je do popela. Chvilku čekali, aby se upekli a po vyloupání z ulity a ochutnání nám moc nechutnali. Prskali, ale my se nevzdali. Určitě mají jinou přípravu. Tak popadli hnědýho slizkýho slimáka, napíchli na opékací klacek a znovu opékali. Tentokrát nad ohněm. Dokonce i sůl si přinesli, ale bylo to strašně hnusný. A my přemýšleli, jak jim tohle může chutnat. Jíst slimáky? Ještě, že v té době neslyšeli o žábách. Při vzpomínce se mi vybavuje hořko-slizká chuť. No, tak doufám, že už jste všichni po obědě a že slimáky dneska nemáte v meníčku. Každopádně ano, tyhle příběhy milujem. Napište ten svůj s vařením venku na hitradio.cz a máte šanci vyhrát voucher v hodnotě 7000 na forcamping.cz. Za chvíli další hity Tayo Cruz nebo třeba Linkin Park.
1: Hit Radio. Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
3: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
2: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
3: Štefela,
2: Lourdes Manuel,
3: Vadlej,
2: Švábíková a další.
3: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
2: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
3: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
2: Lístky a program na ticketportal.cz.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: K Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Letní slevy právě odstartovaly!
12: Zažij léto naplno!
11: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
13: For camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce, pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For camping. Venku je nám krásně.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Rádiu těsně před 13. Za chvilku třeba Imagine Dragons nebo Chaos, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu teď hlásí Karlovy Vary a Lidická ulice. A pozor taky na cestě z Plzně do Ejpovic. Hasiči zasahují u požáru vozidla u odbočky na Červený Hrádek. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Monterey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterey.cz.

0: Fajn. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Policisté znovu upozorňují na alkohol za volantem i řídítky. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, vysvětlí mluvčí policejní preventistka Monika Šindlová.
2: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
1: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky pak hrozí pokuta 7 až 25 tisíc korun. Poslanec SPD Jaroslav Poldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Zároveň mu zabavila také několik střelných zbraní. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se pak zapojil do činnosti v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Plzeň má novou naučnou stezku. Po stopách lesních zvířat se můžete vydat v lesích u Seneckého rybníka. Na stezce jsou rozmístěné siluety 25 zvířat a QR kódy, po jejichž načtení zjistíte podrobnosti o konkrétním zvířeti. Hledat je třeba opravdu pečlivě. Ptáci jsou na stromech, divočák a srnka se ukrývají v křoví.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Na západě Čech dnes budeme mít dál většinou polojasno, přechodně i oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 28 stupni, na horách kolem 24.
4: Krásné odpoledne, 2:03. Doufám, že máte hezký čtvrtek, víkend na dosah a k tomu Imagine Dragons.

podstatě už legendární song Chaos a vodopády na Hit Radio. A prosím vás, jestli chystáte svatbu, tak mám takový tip, jak vyřešit svědka. Jo, ne jako se ho zbavit, ale naopak, jak mít dokonalýho svědka, protože v Ekvádoru, tam vám teď může sňatek odsvědčit i váš pes. Což je podle mě úplně skvělý. Oni tam na to teď přijali zákon. Geniální tah. Vyhnete se rodinným dramatům, jo, protože víme, on by vám každý chtěl jít za svědka, že jo, teď nevíte, koho si vybrat, kámošky se pohádají, to je strašný, že jo. No ale váš pes. To je skvělý. Navíc nepráskne žádnou trapnou historku, jednoduše protože neumí mluvit, že jo. Takže v podstatě dokonalej svědek. Navíc se vám tam neopije, neudělá ostudu. Já myslím, že to je možná věc, kterou bychom měli zavést i u nás, protože ostatně většinou ty psy, nebo i vaši mazlíčci obecně, jsou jediní, kdo v těch vztazích opravdu vydrží od začátku do konce. Takže co? Hlasovali byste pro? Případně, jo, leďte do Ekvádoru a vezměte se tam. Romantika s vaším psem. Teď si představte, jak bude roztomilý, až otiskne tu tlapku na ten dokument. No nic. Další hity Pink a Nate Ruess právě teď. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Kid Laroi, Justin Bieber. Song Stay právě teď na Hit Radio. Hezké odpoledne, věřím, že už jste po obědě, ale třeba k večeři si dejte těstoviny. Těstoviny jsou totiž nad zlato. Je to tak, policie teď totiž v jedné římské čtvrti musela řešit hlasitou hádku starých manželů. Jo, prostě neskutečný vrvál. Staříčci na sebe šištali hanlivá slůvka, infarkty hrozily na obou stranách a tak policisté udělali to nejlepší, co mohli. Prostě jim oběma uvařili špagety. Itálie, jasně, že jo. Ale víte co? Ono to totiž zabralo. Oni se dohádali, zbaštili to a usmířili se. Normálně úspěšný zásah, kež by se všechny problémy daly řešit jídlem teda. Ale jinak jo, je to tak, když se do jídla přidá trošku té lásky, trošku té laskavosti a lidskosti. Takže prosím vás, než abyste se doma hádali, radši si udělejte špagety, jo? Do uší k tomu třeba One Republic nebo BB Rexha už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Miráš,
4: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švihoc.
5: Mikové,
4: Harley,
5: Xindl X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
10: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Rosina.
11: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosty baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

New Religion na Bibírek za Faithless Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne, máme půl druhé, čtvrtek, doufám, že máte hezký den. A věřím, že budete mít i hezký večer. Ne, že bych chtěla nakukovat k vám domů, jo, to vůbec. Ale my se vám k tomu opět postaráme o fantastický playlist, protože ano, i dnes večer nás čekají 80, 90 a milénium. A to úplně nejlepší. A věřte mi, potěšíme každýho, jo. Máme něco pro romantiky. Faith Hill, to je prostě geniální. No ale máme i něco pro ty, co chtějí radši trošku divočiny. Ano, ani Britney Spears dneska chybět nebude a máme i něco českýho. A to si dáme hned, co říkáte. Lucie, Alenka Dusilová a jejich sen právě teď.

0: Už. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Mika a Grace Kelly, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No a posíláme gratulace, pozor, do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, protože tam se urodilo, narodilo se tam 11 kolouchů vzácného siky vietnamského. Jsou hrozně roztomilí, vypadají všichni jak Bambi z pohádky. No, jak, jasně, jaký mládě není roztomilý, ale stejně. Co je navíc dost důležitý, je, že tady v olomoucké zoo je aktuálně 34 jedinců a to znamená, že v tohohle, v přírodě vyhubeného poddruhu jelena je tohle stádo třetí největší ze všech na světě. Je to mazec neskutečnej, že se daří tyhle ty v podstatě už vyhubené druhy zachránit. Takže obrovská gratulace a pochvala do olomoucké zoo. No a vy se na ty koloušky vyražte podívat. Do uši za chvíli tihle ne už tak úplně mladí koloušci, ale pořád skvělí. Simple Plan, Lady Gaga nebo Alex Warren. Už za chvíli.

0: 1. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
1: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
2: Sudovi šrot, republice ocel.
3: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
6: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
13: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitradiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren právě teď v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Mirai nebo Neil Diamond, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, nehoda se došetřuje v Karlových Varech. Opatrně na Lidické, kde se srazily dva osobáky. A pozor taky na kruháči v Plasích, kde je rozlitý olej. Na vaše další info z dopravy čekáme u nás na WhatsAppu 720 870 237.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti, inspirované maminka.

0: reklamy. Monterey.cz.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Turistické cíle napříč Českem dále lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad, velký zájem je také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, popisuje ředitel centrály cestovního ruchu František Reismiller.
4: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v Czech Turismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
3: Turisty v létě láká také stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká Ikvelandia. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona dnes podepsal prezident Petr Pavel. V létě jsou častější otravy z jídla, způsobené viry, bakteriemi i toxiny. Důvodem jsou zejména vysoké teploty. Při stravování mimo domov navíc často nemáme přehled o tom, zda je jídlo připravované bezpečným způsobem. Rizikové je zejména syrové kuřecí maso, ale také při pokojové teplotě odložené uvařené těstoviny a rýže. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Virtuální realita našla další nové využití. Pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. Z Plzně vyvinuli speciální systém k nácviku pohybu paží. Pomocí senzorů informuje, zda pacienti provedli cvik správně. Novinku aktuálně testují 3 zdravotnická centra v Česku.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Teploty na západě Čech se dnes dostanou nejvýš na 28 stupňů, na horách bude kolem 24. Dál u nás bude hlavně polojasno, přechodně i oblačno.
6: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi Kateřina Pechová, přeju krásný čtvrtek, je to tak? Ano, čtvrtek, ano. No jo, skoro celý pracovní týden za námi, doufám, že se stále držíte a s úsměvem na rtech to zvládáte jako nic. Další hity k tomu, za chvíli Neil Diamond, teď už Mirai.

vám a Mirai, vy posloucháte Hit Radio. No a je čas se si tady ujasnit jednu věc. Pojďme si říct, jestli tohle je pravda nebo bullshit. A to je samozřejmě na vás, dámy a pánové. A hlavně asi dámy v tomhle případě. Máme tady tvrzení, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. To je hustý. 60% žen by radši nakupovalo, než si užívalo intimní chvilky. Takhle, jedna věc je, že nakupovat můžete od rána do večera, můžete to dělat i online, že jo? Nikdo vám nevyčítá, když střídáte obchody, můžete to dělat vždycky úplně sami, jo? Nemusíte předstírat, že se vám něco líbí, nemusíte brát všechno hned, klidně to můžete dát do košíku a pak to z něj zase vyhodit. Takže jak? Dámy. A pánové, můžete na to mít samozřejmě taky svůj názor. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Pošlete hlasovku, to mám úplně nejradši. Souhlasíte s tím, že ženy mají radši nakupování než intimní chvilky? Nebo je to blbost? Rozhodnutí nechám na vás. Posílám k tomu další hity právě teď Neil Diamond a Two Friends. Jdeme na to!

Radiona, Rock Mafia s námi v éteru Hit Radio. No, řešíme tu, jestli dává smysl, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Z vašich odpovědí to zatím vypadá, že to tak jednoznačné určitě není. Třeba Jana rovnou napsala totální bullshit. Dobře, víme, co preferuje Jana. Potom píše Simona, dobrý den, když jsem byla mladší, rozhodně sex, teď ke stáří radši nakupování. Jasně, je možné, že se to postupem věku samozřejmě mění. I muži na to mají názor, což je v pořádku. Milan píše, někdy je lepší, když si jde nakupovat a já si to udělám pěkně po svým. Tak to mají i ženy přeci, nebo? Milane, necháme to na tom nebo, jo? To si myslím je ideální, ale vidíte, dámy, očividně nás k tomu pánové taky nepotřebujou, tak uvidíme. Dál pište, jestli dává smysl, že radši nakupujeme, než máme rádi intimní chvilky. 777-937-777. A díky všem, co se zapojujete, je to skvělý. Já za to posílám další hity, za chvíli Shakira a teď už jsou tu Roxette, Fade In Like a Flower.

0: Shakira a Zoo v Eteru Hit Radio. A vy jste skvělí. Řešíme tady, jestli je pravda, že většina žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. No, nevypadá to podle vás. Každopádně třeba Wendy posílá hlasovku.
1: Ahoj, tady Wendy, tak já reaguju taky na dnešní anketu a řekla bych to asi takhle. Nejdřív toho chlapa musíš pořádně unavit v pelechu, pak mu dát pořádně najíst a potom si ho povodíš jak pejska na vodítku. Protože jak se říká, chlap je nejšťastnější, když má plný žaludek, prázdný pytel. A pak ho odtáhneš prostě do těch krámů a už jenom ukazuješ tohle, tohle, tohle a on jenom platí. Takhle to prostě funguje.
0: Neskutečný, takže ano, to byla Wendy. Věrka píše, nakupování určitě ne, hodím to do skříně a nic z toho. To raději intimní chvilku, anebo s přítelem na dobré čepované pivo. Jo, tady vidíte ty priority. No a uzavřela bych to zprávou od Hanky, která píše, já nemám moc peněz, tak teda jsem pro ten sex. Hele, a to říká asi všechno vlastně. Tohle byl prostě klasický bullshit. Tak ať už vyrážíte nakupovat nebo dělat cokoliv jinýho dneska, tak si to užijte a za chvíli do uší třeba Hozier.
2: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
3: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
2: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
3: Štefela,
2: Lourdes Manuel,
3: Vadlej,
2: Švábíková a další.
3: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
2: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
3: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
2: Lístky a program na ticketportal.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
14: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
15: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
16: Mirář.
15: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
16: Mikové.
15: Harley.
16: Xindle X.
15: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
17: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
15: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
18: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen...

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Na hradě Okoři světla už nehoří. A víte proč? No, protože se všechny světla přesouvají na Švihov. Festival Hrady.cz na Švihově se blíží a taky dneska odpoledne pro vás Divoký západ bude mít hned dva lupeny. Takže jestli chcete vyrazit na tenhle ten boží festiák na náš účet, dneska po 15. hodině se na vás těšíme.
0: Hit Radio FM+.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: The Fate of Ophelia, posloucháte Hit Radio. Díky za to, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný čtvrtek, uslyšíme se opět zítra úderem 12. u srdcovek, nenechte si to ujít, hezký zbytek dne, za chvíli třeba tohle. Arsidia a Adam Levin, taky skupina Krištof nebo DJ O, mějte se hezky, ahoj.
2: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Porsche Plzeň.
7: Už víš, co mají v Porscheti?
8: V jakým Porscheti?
9: No přece v Porsche Plzeň.
8: Tak to mě zajímá, povídej.
9: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
8: No a?
9: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
8: Takže takovej skladovej výprodej.
9: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
10: Teď se fakt vyplatí přijet.
11: Porsche Plzeň.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
14: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
13: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
14: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
13: Více informací v restauracích KFC.
15: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirage.
15: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
13: Migové.
15: Harley.
13: Xindle X.
15: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
16: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
15: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
13: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu, to nejlepší koření, kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
19: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na dálnici D6. Nehoda tam teď brzdí provoz na kilometru 127 ve směru na Cheb. Srazily se tam dva osobáky. Teď blokují jeden jízdní pruh. A pozor taky na Karlovarsku v Nejtku. V nádražní ulici máme hlášenou havárku osobního auta. Silnice je průjezdná jen kyvadlově. Vaše další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň, štěj mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Co nevidět, se opět otevře krytý bazén v Klatovech. Kvůli pravidelné letní odstávce je dočasně nepřístupný. Probíhá totiž potřebný servis a taky nutné opravy. Fungovat proto bude opět od 3. srpna. Chodskou Lhotu čeká výraznější proměna. Plzeňský kraj tam investuje do opravy vozovek a veřejného prostranství. Modernizací projdou autobusové zastávky. Přibude nové osvětlení a kompletně se v obci obnoví dopravní značení. Policie znovu varuje před alkoholem za volantem i za řídítky. Od začátku letních prázdnin odhalila už několik cyklistů pod vlivem. Proč je to nebezpečné, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
8: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností.

0: hladký či agresivní jízdě.
1: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky hrozí pokuta až 25 tisíc korun.
2: Fotbalový servis.
1: Možná vztek, možná zkrat a možná taky jen obyčejný smutek a zklamání stojí za incidentem, který se včera stal v závěru semifinálového utkání mezi Anglií a Argentinou. Záložník Jude Bellingham udeřil náhradníka jihoamerického celku Valentina Barsu, který divoce slavil obrat zápasu, který nakonec vyhrála právě Argentina 2-1. Stala se tak druhým finalistou světového šampionátu a opět bude bojovat o zlato. Závěrečný zápas o titul se bude hrát v neděli. Souboj o třetí místo mezi Francií a Anglií pak o den dříve.
2: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno nebo zataženo. Častější budou přehánky a objevit se mají taky bouřky. Naměříme mezi 25 a 29 stupni. Teď už si slovo berou i Kuba Rada a David Brabec.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Je to tak nádherný odpoledne, Otaše až po Prahu. Dokonce i ve Strupčici ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
4: Dvě vstupenky na České hrady, lázeňskou oplatku z živočišného uhlí a k tomu si každý z nás bude moci vyzkoušet, jaké je to jezdit autem jako Filip Turek.
3: No, jejej. Máme pro vás taky další hity Hunter X a nebo Coldplay, Vibala Vida, to posíláme právě teď.

0: Andrej X na Hitrádiu FM+, hezký odpoledne, od teďka je s váma divoký západ Hitrádia FM+, pro jistotu opakování moudrosti, 15 hodin, 9 minut, za chviličku vás čeká cesta z práce domů a my si ji vyzkoušíme už právě teď a budete si moc vyzkoušet, jaké to je jezdit jako Filip Turek.
1: Hele, český národ se nezapřel, jedna, která se objevilo pietní místo na té křižovatce, kde je fotka Filipa Turka, svíčky, květiny. Ale zároveň vznikla taky internetová hra, kde si můžete opravdu zkusit jet jako Filip Turek. My jsme to tady vyzkoušeli. Davidku, jaké máš skóre?
0: Já mám velmi vysoké skóre, jako já bych klidně Filipa Turka mohl z fleku nahradit.
1: Kolik máš křižovatek, kolik jsi jich projel?
0: Asi 20.
2: Ty jsi projel 20 křižovatek bez nehody.
0: No, ale pak jsem zjistil, že musím jako dodržovat předpisy, protože když člověk řekne, jezdí jako Filip Turek, tak já...
2: No jedeš.
1: Barunko?
2: Já jsem měla 636 bodů a byly to asi dvě křižovatky. A pak
1: dvě
2: mě vzala mě sanitka.
1: Neuvěřitelný, bílá ještě, kdo to kdy viděl.
0: Prosím vás, jestli byste si to chtěli zahrát taky, doporučujeme. Křižovatka 63, hoďte to do Google, nemusíte nic stahovat a myslím si, že takhle na poslední hodinku v práci je to ideální způsob trávení času.
1: Jako stoprocentně, já se teda taky pochlubím, já jsem projel celkem 4 křižovatky. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak nám to tady jde, máme perfektní ambice k tomu, aby jsme vstoupili také do politiky.

0: Steven a Angel, návrat trošičku v čase. Tady je divoký západ Hit Rádia FM+, za chviličku dáme Call Me Maybe a Carly Rae Jepsen. Evidentně nová hra na Filipa Turka vás zaujala, protože nám chodí zprávy o tom, kdeže to můžete jako najít, že jste to přeslechli, že byste si rádi taky zajeli.
1: No, 720 870 237, jestli s náma chcete komunikovat, napsat nám, jaký skóre jste měli v hře Křižovatka 63, klidně napište, napsal nám Pepa, díky moc za poslední půl hoďku strávenou v práci, hnedka vím, co mám dělat.
0: Skvělý, hele, jedna taková pitomost a jak to člověka zabaví, mimochodem já mám pocit, že to prostě jako nejde projet, jo. Tady jezdí, to prostě jako, to nejde. Jako víc než 4 křižovatky nejdou projet.
1: Teď já jsem bych dal 20.
0: Omyl.
1: Jak omyl?
0: Omyl. Protože tam nejsou odbočovací pruhy. Jo, kdyby tak... tam byly odbočovací pruhy, tak to nedáš.
1: Hele, schválně, zahrajte si to taky, křižovatka 63 a dejte nám vědět k nám na WhatsApp, kolik křižovatek jste zvládli projet.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
9: Ithaca's king is coming back.
8: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
10: No one could stand between my bed and home.
8: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
11: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švihac.
13: Smíchové.
12: Harley.
6: Bradley,
13: Single X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
13: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
14: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
15: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
14: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
15: Když repráky,
14: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Hezký odpoledne a parádní čtvrtek všem na západ Čech, tady je divoký západ Hitrádia FM+.
1: Dneska tropy a zítra povodeň. Aspoň takhle to vypadá teda podle předpovědí meteorologů, který říkají, že zítra se to celý změní a počasí nám ukáže, že i léto za to umí vzít a můžou přijít pořádný bouřky.
0: Já, co jsem viděl ty předpovědi, tak nejhorší by to mělo být opět na Moravě, stejně jako včera, kde dokonce teda ta obec, kde bylo to tornádo, tak tam déšť opět jako pustošil, bohužel teda majetek.
1: Jako v hruškách, jo?
0: Nejsem si jistý, jestli to byly zrovna hrušky, nebo nějaká ta okolní obec, která to jako brutálně schytala, tak tam samozřejmě jako zdravíme a myslíme na vás, zvládněte to. Zítra by ty silné bouřky měly přijít taky, i u nás na západě Čech by měly být, ale nejhorší by to mělo být opět na Moravě.
1: No, ale tam mají ty sklípky, tam se můžou schovat.
0: No, ale ona ta voda teče dolů. Nedej bože, by si z toho měl střik. To nechceš. Víš, kdyby byla perlivá, tak je to v pohodě, ale...
1: Takhle z pole nebo z louky jako stečená, nic moc. Krásný odpoledne přejeme.

0: dopoledne a posledních pár minut do práce vám zpestří ještě třeba David Guetta, taky Alphaville a Ava Max.
1: Když u nás v České republice náhodou nejede vlak na čas, není to nic nenormálního. Když se to stane našim sousedům v Německu, je jasné, že se něco muselo neskutečně potentuto. Chápete, co tím myslím. Přišla k nám teďka zpráva. A je to tak zásadní zpráva, že jsem se rozhodl jí tady prakticky celou odcitovat. Takže poslouchejte. Cestujícím v soupravě, která byla na cestě do Berlína, hrozily jisté hygienické nepříjemnosti. Vlak vedoucí nechal zastavit vlak ve stanici Hamburg-Bergendorf a osobně doběhl do blízkého supermarketu pro 3 velké balíky toaletního papíru. Národní železniční dopravce to celé potvrdil.
0: Moment. Chceš mi říct, že v Německu zastavil vlak na půli cesty jenom proto, že jim došel toaletní papír na palubě?
1: Ano.
0: A byl to rychlovlak? Takhle. Pojďme si to říct upřímně, jestliže tohle by byl standard, jakože bez toaleťáku nevyjedeš, tak u nás kolabuje celá železniční doprava.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Prosecco přesně v italském stylu.
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Chtěl mě sem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Za mě nejlepší letní hit letošního roku Ray. Where the hell's my husband? Posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Právě v 16 hodin, tak ty se nám blíží a v nich bude houby.
0: Jak houby?
1: No, houby.
0: Co ti myslíš?
1: No, Bára bude mluvit o tom, kolik bychom zaplatili za houby, který jsme si minulej rok odnesli z lesa.
0: Já chodím vždycky do sklenice mý budoucí tchýně. Tam jsou zadarmo.
1: Mě by jenom zajímalo, jako proč má někdo potřebu počítat, kolik by to stálo. Snad nám nechtějí zdanit už i houby. Víš, jako, že zvednou daně na pivo, dobře, to asi přežiju, ale zdanit Čechům houby?
0: Ale houbeles, prosím tě. Poslouchejte i Rádio FM+, vše podstatný se dozvíte už za chviličku ve zprávách s Bárou Purkartovou, předtím ještě Wiz Khalifa a Charlie Puth.

0: Hezký odpoledne přejeme. Posloucháte Divoký západ Rádia FM+. Teď se koukneme na dopravu.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na trase Klatovy Strakonice. U Mochtína se srazila dvě osobní auta a došlo tam i ke zranění. Nárazově se tam můžete zdržet. Pozor taky v Berouně v Lidické ulici, tam je to nehoda osobního auta s motorkou. Projíždí se jen jedním pruhem. Na Berounsku zůstáváme, jdeme do Vráže, kde se bourá v Pražské ulici. A nehoda se došetřuje na dálnici D6. Pozor na kilometru 127 ve směru na Cheb. Provoz už by teď měl být plynulý a bez kolon. Vaše další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Franto, co jsi to zaskoupil?
8: Zavařovací hrnec!
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák!
9: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů.elektro.cz.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí! Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Nemocnice svatá Anna v Plané na Tachovsku zahájila odběry krve. Dosud to byly pouze odběry plazmy. Dárci mohou chodit vždy jedno pondělí v měsíci. Nejbližší příští termín odběrů v Plané bude 24. srpna. Památkáři kritizují probíhající opravy náměstí Republiky v centru Plzně. Zveřejnili fotku chybně opracované historické kamenné desky. Obávají se, že takový stav je cílený a finální, což město vyvrací. Tady je mluvčí Eva Barborková.
13: Město Plzeň takové tvrzení důrazně odmítá, nicméně nerozporujeme správnost fotografie. Jedná se o desky, které byly až na stavbě nesprávně opracovány kameníkem, ten byl ze stavby neprodleně vykázán. V rámci stavby bude sjednána náprava a celá ta událost bude podrobněji řešena na nejbližším kontrolním dnu.
1: Současným zásahem podle památkářů nevratně mizí historická hodnota centra západočeské metropole. Češi jsou národem houbařů. Loni jsme nazbírali skoro 32 tisíc tun hub a také lesních plodů. Celková hodnota sběru přesahla více než 7 miliard v běžných cenách. Alespoň jednou měsíčně se do lesa vydali téměř 2/3 Čechů.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Předpověď na pátek pro západ Čech slibuje oblačnost.

0: nebo zataženost, teplotami mezi 25 a 29 stupni. Častější zítra bude déšť nebo přehánky a dorazit k nám mají taky bouřky. Teď už pokračuje Divoký západ s Davidem a Kubou.
1: Hit Radio FM Plus.
2: A jestli chcete zadarmo na České Hrady, tak posloucháte to správný rádio.
3: Ale ještě chvilku si počkejte. Martin Solveig a Dragonet právě teď.

0: skvělý hity, na to jsme experti, tohle je tedy Swims a vyladíte odpolední divoký západ Hit Radio FM+.
1: Karviná, to divný město na severu Moravy nám chce ukrást naše západočeský lázeňský oplatky.
0: Cože?
1: Teďko přišli s tím, že je budou péct taky v Karviní. A bude na nich srdíčko.
0: A tobě se to nelíbí? Myslíš
1: si,
0: že...
1: to ale hodně nelíbí. Já myslíš si mám jako velký problém.
0: Oni nás jako kopírujou, tobě se to nelíbí, jo?
1: Ale oplatka, lázeňská oplatka, ta vznikla tady u nás. Poprvé v Klášteře Tepla, pak se dostala do Mariánských lázní. A já jako to vnímám i tak, že třeba karlovarský oplatky už jsou jako kopií. Mm-hmm. Jo, ale říkám, dobrý, tak je to furt tady u nás, jako nějak to beru. Ale sakra, co má co dělat naše lázeňská oplatka ze západu Čech někde v Karviní?
0: A lázeňská oplatka vznikla u nás na západě Čech v Teple?
1: Ano.
0: To je důkaz toho, že by se měli podávat horké. Protože to jsou nejlepší, že jo?
1: No jasně, že jo. A teď si říkám, ale teda jako, dobře, v Karviní budete péct oplatky, tak my tady máme, že jo, lískou říškovou a čokoládovou.
0: No, jakou tam budou mít příchuť?
1: No.
0: No asi uhlí, ne?
1: No, tak, takže bez 100% černá, jako.
0: Živočišný uhlí.
1: To si možná budeš muset dát potom, co si jde. Neberte nám naše oplatky, jako jestli chcete péct oplatky, běžte se s tím zahrabat pod zem.
0: Jo.
1: Vlastně tam jste byli doteď. Nic.
0: Třeba si dělejte polomáčený, nebo já nevím.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: 16:16, Evanescence, Miles Smith už za chvilku a bude taky Rihanna. A teď pohled na aktuální dopravní situaci.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále opatrně na hlavním tahu Klatovy Strakonice. Vážná nehoda se pořád ještě řeší u Mochtína. Je tam policie a kvůli vyšetřování se jezdí jen jedním pruhem. Bez nehod není ani D6, jedna se odstranila a další teď hlásíte na kilometru 152 ve směru na Karlovy Vary. A bourá se v Berouně v Lidické ulici, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Hit Radio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
6: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
6: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
6: Vadlej,
5: Švábíková a další.
6: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
6: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
11: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
12: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
11: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
12: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
11: Elitex.
12: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Hit Radio.
14: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
17: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.
18: A nikdo vás neruší.

0: Hezký odpoledne, tady je divoký západ Hitrádia FM Plus a my teď neseme něco, na co celý odpoledne čekáte.
1: Dva lístky na hrad Švihov. Nejenom na prohlídku, ty tu můžete mít taky, ale především na hudební festival na Hrady.cz, kde vystoupí třeba Make 21, skupina Miraj a nebo Daniel Landa.
0: 720 870 237, to je telefon číslo sem k nám, tak pojďte volat. A je tam někdo, Hitrádio FM Plus, kdo tam?
2: Jo, čau, tady Marek, ahoj.
1: Nazdar, Marku. Hele, mám tady takovou nesoutěžní otázku. Jo. Nemusíš odpovědět správně, aby jsi vyhrál, ale můžeš se pokusit. Proč se prosím tě jmenuje Švihov? Švihov. Z čeho to pochází?
2: A vy to víte?
0: Nemáme rádi, když na otázku odpovíš otázku. My to nevíme a snažíme se to zjistit.
1: Ne, já to
2: já
1: vím.
2: To taky nevím. Hele,
1: prej to pochází, nebo to jméno je odvozené přímo z toho místa, kde se Švihov nachází, tedy takovým malebným údolím, který bylo vždycky švihaný větry. A tak z toho důvodu Švihov.
0: Jak švihaný větry?
1: No prostě tam asi jako hodně fouká, ne?
0: To je zvláštní. Švihaný větry. To je teda zvláštní.
1: A nebo místní jsou švihlí, já nevím, no. Prostě.
0: Takhle jako minimálně, myslím si, že o půlnoci třeba v sobotu, tak na Hradech budou všichni švihlí.
1: To asi jo, Marku, gratulujeme, vyhráváš od nás od Hitrádia FM+. Dva lístky, užij si to.
2: Dík, ahoj.
0: No, počkej, ještě nám nezavěšuj, vydrž nám na drátě, ještě si tě musíme zapsat. Jo, super.
1: A vám všem ostatním řekneme, že poslední lístky na festival Hrady.cz na Švihově, který bude už příští víkend, pátek a sobotu, můžete vyhrát zase zítra.

0: Zdravíme západní Čechy, tohle byla Madonna, Eva Farná s Miraj. S hitem Vzpomeneš si už za chviličku a my vás teďka vypravíme do letního kina. Jsou tady totiž letní filmové večery. Ano, začíná to všechno už příští týden a podrobnosti najdete na festivalfinale.cz.
1: No ale to zásadní, my vás tam dostaneme gratis, máme pro vás totiž VIP vstupenky a to na našich sociálních sítích. Když vejdete, jsem nechtěl říct úplně vlezete, ale ono vejdete je taky divný.
0: Vstupte k nám na Facebook.
1: Dobře, vstupte k nám na Facebook, rolujte a tam najdete soutěž o VIP vstupenky právě na filmové promítání z finále Plzeň.
0: Máte samozřejmě velkou šanci, protože to rolování zabere hodně času, ale ne tolik, kolik byste mohli strávit na letním filmovém večeru.
1: Je to tak, hele, celý prázdniny promítačky na těch nejkrásnějších místech plzeňského kraje. Co víc si přát, tak utíkejte na ten náš Facebook. Za chvilečku FK a Miraj a taky Green Day.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švino.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindl X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
10: Ekokom. Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: To není možný, že to ještě nemáte.
14: Tak my taky čekáme, že jo?
15: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím.
16: Tak to musí stát na účtárně.
13: To už je po splatnosti.
16: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
17: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte.
5: Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Green Day, tady je divoký západ Hitradia FM+, krásný odpoledne, před náma nejnovější zprávy a v něch vás vezmeme na Chebsko.
1: Je to tak? Přiblížíme příběh jedné dětské klukoviny, která teda mohla skončit blbě. Mimochodem, jako provedli jste někdy něco v létě, nějakou takovouhle pitomost, jako víš, z který byl pak třeba průšvih?
0: Máro?
2: Teda takovouhle fakt ne.
1: Aha, ty? Máš něco jako na kontě?
0: Jo, samozřejmě, ale to je jako na dlouho.
1: Na dlouho, v pořádku.
0: Na, když tak tomu zasvětíme celý den nějakého vysílání.
1: Jo, hele, příští týden třeba by to jako podle mě šlo. Nicméně teda jeden příběh takovýhle dětský pitomosti, která naštěstí skončila dobře, tak ten si dáme v 17 hodin. Vy během toho můžete profackovat preventivně děti. Lost Frequency zprávě teď.

0: Je s váma divoký západ, tohle byla Pink. Co nového přinesou zprávy, to se dozvíte hned po dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme nehodou v Plzni, ulice Kvostovně. Podle zpráv od vás jsou tam v sobě dva osobáky. Bourá se taky na dálnici D5 na kilometru 15 ve směru od Plzně do Prahy. Je to nehoda osobáku s dodávkou. Dálnice je teď průjezdná pouze jedním pruhem. A pořád opatrně taky na Klatovsku u Mochtína. Tam, jak od nás víte, se řeší nehoda osobáku a zdržení je nárazové. Vaše další aktuální info z dopravy stále můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy.

0: A Bára Purkartová. Virtuální realita našla další nové využití. Pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. Vědci z Plzně vyvinuli speciální systém k nácviku pohybu paží. Pomocí senzorů informuje, zda pacienti provedli cvik správně. Novinku aktuálně testují 3 zdravotnická zařízení v Česku. Volání o pomoc se v noci na dnešek ozývalo z Jesenické přehrady nedaleko Chebu. S několika školáky se uprostřed vodní plochy převrátil katamarán, který si půjčili bez dovolení rodičů. Na pomoc jim přispěchali hasiči. Nikomu se tak naštěstí nic nestalo. Turistické cíle napříč Českem dál lákají miliony návštěvníků. Velký zájem je o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není všechno, jak říká šéf České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
1: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v CzechTurismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
0: U nás v regionu je velkým lákadlem třeba plzeňská zoo nebo park miniatur Bohemianum v Mariánských Lázních.
2: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
0: Zítra u nás na západě Čech bude hlavně oblačno nebo zataženo a hodit se budou i deštníky. Teploty ale zůstanou letní. Zítra se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Chvilku po 17. hodině zdravíme celý západ Čech.
4: Máme pro vás další skvělý hity, Rehab a taky George Ezra právě teď.

0: Rehab a In My Head, tady je divoký západ, jestli ty vedra a sucho mají jednu výhodu, tak je to fakt, že nemám letos tolik práce se sekáním trávy.
1: Proč?
0: To, no, protože jako to neroste. Ne? Jenom takový ty antény tam trčej, tak ti přejedeš, ale to ani nesypeš koš, protože na celý zahradě sotva uděláš jeden, to je jako fajn.
1: No, ve městech se teďka strhla velká debata o tom, jak moc často městský obvody sečou trávu. Jo, někdo říká strašně málo, někdo říká zase strašně moc. Ti, co říkají málo, tak ty mají většinou pejska a ty si často jako zapíchnou nějakou osinu do packy. Ty, co říkají, hele, sečete to strašně moc, tak ty zase nechtějí, aby ty trávníky vysychaly a aby se to sekalo na ty 2 milimetry, rozumíš? No a tak máš vlastně jako takovou velkou válku dvou velkých táborů, který prostě jeden druhý nechápou.
0: Počkej, a to znamená, že pejskaři teda říkají jako sekejte častěji.
1: No jasně, protože je tady nějaký náletový ječmínek, který má prostě jako malý osiny, když tím náhodou proběhne pejsek, často je to na operaci.
0: Takhle, pokud pejska nemáte a moc tomu nerozumíte, mám ještě jeden důvod, proč by se mělo sekat častěji, oni většinou seberou i ty hovínka po těch pejscích.
1: Jo, na to spolíhám. Sám

0: beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, hezký odpoledne, za chviličku taky Katka Marie Tichá a zítra po ránu rychlá pětka ve snídaní šampionů, kde pro vás máme kosmetiku.
2: Ano, je to kosmetika de Natura, která se specializuje na obnovu růstu obočí.
1: Ano. A mimo jiné tedy.
2: Mimo jiné. A to pomocí různé rašeliny a bájených zábalů.
1: Prej to brutálně funguje. Ženský tady o tom, u nás na chodbě se o tom bavili. Já se jenom bojím toho, kdy přijdu a já je nepoznám.
2: Takže budu zabahněný, jo. Kdyby ty přišel od bahna, tak tebe pozná
1: každý. Tak to
2: každý.
1: Je v pořádku, že jo? Tak já bydlím na vsi, asi to můžu dovolit.
2: Jasně, to by čouhá sláma z jedné gumáky a seno z druhýho.
1: Přesně, přesně, ještě mám ty gumačky děravý. Tak kdybyste chtěli novou kosmetiku v hodnotě 5000 korun, zítra snídaně šampionů, poslouchejte rychlou pětku.
3: Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz. Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů. Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina. Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švino.
2: Mikové,
1: Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky. Nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Star Walking a taky Radio FM Plus s váma, to byl Lil Nas X. Před náma je taky Shania Twain a teď malej tip možná na víkendový výlet.
1: Ano, my vás vezmeme do Vlčího výběhu v Sedni, protože právě tam se znovu otevřela lávka, ze které se vlci mohou pozorovat. A je to velká věc, protože bez té lávky jaksi jako nemá smysl tam moc vyrazit. Já jsem tam byl v době, kdy ta lávka byla ještě zavřena a můžu to potvrdit.
0: Moment. Jako, je hezký, že je tam lávka, ze který jako můžeš něco pozorovat a je tam co pozorovat?
1: Ano, nachází se tam 13 vlků v tom vlčím výběhu, samozřejmě na 3 hektarech, což je docela dost velká plocha. Jestli to správně počítám, tak to vychází na 4,3 vlka na 1 hektar.
0: Tak jinak, to znamená, že s lávkou opravili i plot a vlci už jim neutíkají.
1: A to už dávno, ale teďka opravdu, jako když tam vyrazíte, tak máte tu největší šanci vlky vidět. Doporučuju ráno nebo večer, přes den bývají zalezli.
0: Víte, proč tam David tak moc chce? Vzít rodinu? Protože je to zdarma. A není tam žádný kiosek, kde by si malej vzpomněl,

0: song, který docela odráží naše vysílání. Alvaro Soler, za chviličku dáme taky Lady Gaga. Hezký odpoledne.
1: Kam vyrazit? Jestli máte doma nějakou fialovou šustiákovku z 90. let, tak ji rozhodně vytáhněte. V pátek se vám bude hodit. Na zámku Kinčvart se přenesete do 90. let a užijete si ty největší tukcárny na tanečním parketě pod širým nebem. Kdybyste chtěli v sobotu vyrazit za takovým vesničtějším programem, tak vás zase vezmu na traktoriádu do obce Žebnice u Plas. Můžete se tam těšit na 5 závodních kategorií, bohatý doprovodný program a taky skákací hrad pro děti.
0: Já vás pozvu za jídlem v sobotu v Zámeckém parku od 10 hodin až do večera. Food festival, nejenom, že se bude hrát, ale hlavně se bude jíst, o tom to celý je. Tak jestli nechcete vařit, program jasný. No a příští víkend můžete vyrazit taky na terasu hotelu Termál, protože až do konce prázdnin tam každý víkend, pátek a sobota, bude probíhat nádherná věc. Jmenuje se to Summer Stage by Termál. Vždycky v pátek a v sobotu se tam jednak budou konat koncerty, ale budou tam i stand-up komici. Kompletní program a taky vstupenky na termal.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
7: Ithaca's king is coming back.
6: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
8: No one could stand between my bed and home.
6: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
13: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
14: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
15: A já vám jako dlužím?
16: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
17: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
18: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
19: To je gól, pánové!
1: Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
5: Už tam budem?
2: Nech toho!
5: Raději už tam bude.
2: Přestaň!
10: Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
20: všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio FM+.
21: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Parádní odpoledne, tohle byly činasky, selhání. Před náma taky ještě Leony, no a teď jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme porovnali stav českých a německých drah. V Německu totiž musel nouzově zastavit vlak směrem do Berlína, a to kvůli hygienickým nepříjemnostem, který musel vyřešit strojvedoucí, a to tím, že doběhl do nejbližšího supermarketu a tam koupil balení toaletního papíru. Víc to popisovat nebudu, ale musím říct, to je teda slušný servis. U nás nic podobného nečekejte a na cestu vlakem sebou raději přibalte jednu roli bílého zlata.
0: Stejně na ten záchod potřeboval někdo z palubního personálu, to je úplně jasný, jako jo. A taky jsme se vydali do Karviny, protože v Karviny chtějí okopírovat naše lázeňské oplatky a chtějí je tam péct taky. Ano, Karviná je sice lázeňské město, ale oplatky, ty patří nám. Poprvé je totiž upekli v Teplý, pak přešli do Mariánských Lázní a tak jsou naše. A chtěl bych vzkázat do Karviny, ať se jdou s oplatkama zahrabat. Problém je teda ten, že oni teda pod zemí byli doteď, no.
1: Vy nebuďte křehký jako lázeňská oplatka, zvládněte dnešek a zítra si nás taky nalaďte. Po 15. hodině pro vás budeme mít poslední lístky na České hrady.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás může zdržet v Plzni na cestě do Červeného Hrádku. Stala se v ulici Kfoštovně, kde jsou v sobě dva osobáky a teď brzdí provoz. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz.
6: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu mojedatovaschránka.cz nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna, poté uživatele automaticky přesměruje. Datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Rakouská policie zastavila v Horních Rakousech auto s dvojicí Čechů. Ujížděli před českou policií. Zatímco 28-letou českou řidičku rakouská policie zadržela, 44-letý Čech cestující jako spolujezdec uprchl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Incident se stal v neděli pozdě večer. Evropu sužuje prachové znečištění, potvrdila to nejnovější studie, podle které může výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší a také zdraví obyvatel. Koncentrace prachu rostly napříč celým kontinentem, nejvíce na jihu Evropy a ve Středomoří. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Bude polojasno, oblačno v druhé polovině noci, předpokládáme v západní polovině Čech zataženo, místy déšť nebo přehánky a také bouřky. Nejnižší noční a ranní teploty 19 až 15 stupňů. Zítra nás čeká převážně oblačný polojasný den, odpoledne a na večer opět dorazí přehánky nebo silné bouřky a nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě mnohem tepleji.
12: Čtvrteční večer startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

Tohle je trocha poctivého rock'n'rollu. Kenny Loggins, Footloose. To jsme hráli na Hitrádiu právě teď. A takhle energicky jsme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic. Mimochodem, Kenny Loggins, to je v podstatě takový král hudebních soundtracků. Dokonce se mu tak v 80. skutečně přezdívalo, protože v roce 1984 dal dohromady soundtrack Footloose ke stejnojmennému filmu. No a o dva roky později se mu do sbírky přidal ještě jeden a možná mnohem více významnější majstrštyk. Film Top Gun, ten se stíhačkami, kde Tom Cruise zahajoval svou kariéru, taky Val Kilmer byl tehdy v hlavní roli, ten určitě znáte, tak i k němu právě připravoval píseň Danger Zone, která se stala pro film Top Gun naprosto ikonickou skladbou. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme servírovat, a to až do 21. večerní, to nejlepší z 80., 90. a milenia. A tohle už jste určitě poznali, nezáměnitelná Britney Spears. Oops, I did it again. I my jsme to znovu udělali. Odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic.

0: The Power, tak to je single, za kterým stojí partička Snap. Takhle zní čtvrtek na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik. A opravdovou klasiku připravil Michael Jackson na své legendární desce Bad, která vyšla v roce 1987, se objevila písnička Smooth Criminal, která pak vyšla znovu ještě jako single o rok později. No a my tady pro vás máme, hrát vám ji budeme už za pár minut, k tomu přidáme třeba Color Factory, rozhodně bude co poslouchat.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
11: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
10: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
11: Štefela,
10: Lourdes Manuel,
11: Vadlej,
10: Švábíková a další.
11: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
10: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
11: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
10: Lístky a program na ticketportal.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
19: Hit Rádio. Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

a nesmí chybět na žádné pořádné retroparty. Takovou menší retroparty si teď užíváte na Hitrádiu. Hudební speciál Hitrádio Klasik je totiž v plném proudu až do 21. večerní. Vám nabízíme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tohle byla partička částečně z Francie, částečně z Německa. Eurodanceový projekt French Affair s hitem My Heart Goes Boom. Ray Parker připraven, Ghostbusters, to znáte. Krotitelé duchů v Čechách, velmi známý, velmi populární snímek. No a ten soundtrack, ten se stal přes léta naprosto ikonickým. To je on. Velká paráda. Za chvilku přidáme Aerosmith, Living on the Edge. Taky na to si můžete počkat. Řízneme do kytar. Užívejte čtvrtek s datem 16. července.

0: Tohle byla slibovaná muzika skupina Aerosmith a jejich legendární Living on the Edge. Hladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z minulosti vám servírujeme až do 21. večerní. Za chvilku Jessica Folker, taky skupina No Name.
1: Vytrhal jsem v parku z jazera všetky běle lekná.
0: Hodně je taky součástí českých hudebních akcí. Konec konců teď máme festivalové léto, taky spoustu městských slavností, kde skupinu No Name můžete vidět a slyšet naživo. No a my dáme prostor taky v našem hudebním speciálu. Singlovka Lekna už za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Porsche Plzeň.
7: Už víš, co mají v Porscheti?
8: V jakým Porscheti?
9: No přece v Porsche Plzeň.
8: Tak to mě zajímá, povídej.
9: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
8: No a?
9: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
8: Takže takovej skladovej výprodej.
9: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
10: Teď se fakt vyplatí přijet.
11: Porsche Plzeň.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i po 19. hodině. Hezký večer.

0: Bavorsko? Přijeďte do Freyungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Freyungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Tak tohle je opravdová legenda, Alice DJ, Will I Ever. Naprostá ikona přelomu 90. let a taky období milénia, právě tam jsme se pohybovali právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Znamená to, že až do 21. večerní vám servírujeme právě to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu, to nejlepší od 80. až po milénium. No a pokračovat bude další velká klasika, velká romantiárna. Arch Overkill, Girl You'll Be a Woman, to pro vás máme nachystané. No a za chvilku to rozjede taky David Bowie se svou legendární China Girl. Takové budou příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.

China Girl, tak to je píseň, kterou jsme teď poslouchali od Davida Bowieho. V uších máte Hit Radio. Mimochodem, písnička o jednom velkém přátelství. David Bowie totiž původně tuhle písničku zprodukoval pro Iggyho Popa. Bylo to v 80. kdy se Iggymu Popovi moc nedařilo, finančně na tom nebyl dobře a David Bowie mu chtěl nechat vydělat. Tak v podstatě svůj hit přenechal právě jemu. Iggy Pop na něm něco málo vydělal a David Bowie si ho o pár let později vzal zpátky, aby ho znovu vydal pod názvem China Girl. No a mohl si vydělat i on. Takže vlastně to takhle krásně zrecykloval. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasik, plný toho nejlepšího z minulosti. Nachystaná je taky Alexia. Takhle zněl rok 1997. Možná si vzpomínáte na tehdejší léto, protože tohle to naprosto královalo éteru. A za chvilku vám to připomeneme na Hit Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.

Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

Never Alone se zpívá v téhle písni. Ani vy nejste sami, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle je jeden z nejzásadnějších hitů léta roku 1993. Tohle byl krátký návrat na taneční parkety. Pokud máte rádi projekty jako Culture Beat, Unlimited, 24/7 nebo Alice DJ, tak vás tohle určitě bavilo. Two Brothers on the Third Floor. Mimochodem ano, ten název vznikl prostě podle toho, že šlo o dva bratry, kteří v nizozemském Utrechtu bydleli tehdy společně jako rodina v paneláku ve čtvrtém patře. No a tak si tedy rozhodli, že se pojmenují v rámci svého umělectví jako Two Brothers on the Third Floor. Madonna, ta nesmí chybět, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tak tohle je její klasika Like a Virgin.

Tohle bylo pořádný nářez Def Leppard, Let's Get Rocked. A my to zase uklidníme, na Hit Radio bude totiž pokračovat třeba tenhle krásný ploužák, velká romantiárna, velká pohodička a hlavně soundtrack ze snímku Pearl Harbor. Rok 2001, zpěvačka Faith Hill a písnička Deal Your B. I tu pro vás máme připravenou taky Aha, to je písnička skupiny Vanastovy věci a do konce hodiny stihneme určitě dát prostor taky norským Aha, Take On Me, i na to se můžete těšit.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tě.

0: Hru si hrajeme ve čtvrtek večer, 2 minuty před 20. New Soul byl single, na který jsme taky vzpomínali. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat nám bude dalších 60 minut.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky

0: Vinice Anýřany. www.surasrod.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. 80. 90. a taky ty největší hity milénia pro vás máme i do další hodiny. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tak tohle je písnička, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. Velká klasika. Mike Oldfield, taky Roger Chapman v singlovce Shadow of the Wall. Posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. My se teď vrátíme na taneční parkety roku 2001. Tehdy na desce Chances vyšla písnička Forever in Love. Interpretem nikdo jiný než Silver, to je belgická skupina, která královala své době. No a my rádi právě teď v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic připomeneme největší hit kariéry.

Tohle je hudební projekt Hra a Meno. Další věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do 21. večerní vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia a nemůžeme si odpustit ani tuhle fantastickou věc. To je Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Taky skupina MIG 21 přispěje, nebo Adamsky, na to se můžete těšit do příštích minut.

0: zahlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.

0: Radio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím.

stálice českých hudebních festivalů a městských slavností skupina MIG 21 Slepic Pírka. To jsme slibovali a odehráli právě teď. Posloucháte Hitradio hudební speciál Hitradio Classic, který bude pokračovat velkou taneční klasikou. Culture Beat v roce 1995 vypustili singlovku Inside Out.

Kdyby byl rok 1985, řekli bychom, tohle je novinka letošního léta. Kdyby byl rok 2022, řekli bychom, tohle je písnička, která se velmi nečekaně objevila ve čtvrté sérii Stranger Things. Kate Bush, Running Up That Hill, to jsme hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A co to bude dál? Třeba tahle fantastická věc irské dívčí skupiny Kors. Tři sestry se potkaly v jedné skupince, aby dali dohromady několik písniček. Veskrze vlastně hitů. Irresistible je jeden důkaz za všechny. Máme ho pro vás připravený do konce aktuální hodiny. A přidáme třeba ještě partičku Five. Hodně pozitivní vlna. Hymna čtvrtečního večera. Keep on moving, tak i to je věc, kterou uslyšíte v dnešním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ještě pro vás pár pecek minulosti máme.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
4: Michové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Tohle bylo Hit Radio Classic s datumem vydání 16. července 2026. Více nám do toho dnešního vydání už nevejde, to znamená 80, 90 a ty největší hity milénia uslyšíte zase zítra úderem 18. večerní. Tak se budeme těšit, posloucháte Hit Radio a za chvilku už taky Cranberries, skupinu Jelen, taky ale Farben se přihlásí o slovo. Prostě o vaše sluchovody bude dobře postaráno. Tak užívejte zbytek čtvrtečního večera.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, zas to musím řešit já.
4: Domo-pomlčka.

to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat.
3: Kostelelo syna.
4: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdraví.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát.

0: cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Porsche Plzeň.
3: Už víš, co mají v Porscheti?
2: V jakým Porscheti?
4: No přece v Porsche Plzeň.
2: Tak to mě zajímá, povídej.
4: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
2: No a?
4: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
2: Takže takovej skladový výprodej.
4: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
2: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz